Gyro.

0: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Express. Music first.

Už je to tak dlouho, co jsem vzhůru. Den se mění v noc a já nepoznám rozdíl. Všechno splývá, všechno je stejný. Motýl se mění v můru. Mám holku, šukal jsem couru, žil

přitom žádná. Dávám si na kurák další šampaň, chutná jak bohemka, prej je to krystal. A potom už jsem byl, to jsem vychytal, kdo tohle může říct. Jmenuje se Michal Opletal, jeho adresa je Mental Hospital. Zažil jsem hodně, ale furt to samý. Zapálil ohně, hejteři chytli sami. Ukázal cestu, nikdo po ní nešel, teď mají záchranou vestu, já černej kašel. Už je to tak dlouho, co spím. Kdybych byl holka, tak mám splín. Denní světlo nemusím, no prostě mi škodí, to vím. Moje věci jsou o mým životě, nerozumíš? Kup si kotě, chceš nějaký moudra, táhni do školy, chceš se bavit, padej se vysolit. Na svý show jsem furt pozdě, sorry, vyučuju, mám pár tyšit školy, znám svý místo a vím, kde to bolí, nikdo z vás neví, co je to bejt ory. Ten nej, ten chuj, ten král, ten hnuj, ten nej, ten chuj, ten král, ten hnuj, ten nej, ten chuj,

aspoň pár kroků. Je to škola života.

kroků. Je to škola života, je to oplacení pokut.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Express. Music first. Express FM.

1-3-4-5-5, ordering you on intercept.

0: a čáda viděl, Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém, klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem Bulhar ne Ital. Bulhar ne Ital.
1: Express FM. Express FM.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
1: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
2: Změnili jste adresu,
3: stěhujte se bez stresu.
1: Naše rada zní:
4: Stěhování Krbec všechno zařídí.
5: stěhovanikrbec.cz
6: Stěhovací a vyklízecí služby.
7: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
8: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Herman. Jistota na celý život.
9: Express FM.

Express FM. Vstaň a řekni, kdo seš, do pěští. Vzadu tam, vdavu tam, cípneš, tak pojď mi, chci osobnost, nelamu, nudu a podobnost, hledej vdavu, ne. Viděl jsem cípnout, vole, talentu stovky, pojď, slyšel jsem vylítnout kontrafakt trosky, začátek repu, PPS, a pojď mi, pojď, Magore, jeli jsme, měli jsme.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Express. Music first. Express FM.
3: Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na expressfm.cz.

0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř,
8: topenář,
7: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
11: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
12: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
13: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
12: Více na www.hormann.cz.
11: Hermann. Jistota na celý život.
14: Music. First.
15: Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Je 7 hodin, jsou tady první dnešní zprávy. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord z července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupně Celsia a byla o téměř 1 stupeň nad průměrem z let 91 až 2020. Uvedla to služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Tenistky Kateřina Siňáková a Taylor Townsend postoupily do finále čtyřhry na US Open a dělí je tak poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Českoamerický pár bude bojovat o titul v pátek, narazí na domácí dvojici Montgomery Krieger. Dnes se bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky a za studenou frontou na většině území nás čeká citelné ochlazení, dnes teploty maxima 21 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné čtvrteční ráno, Irmám obzvlášť, no 10. září, 7 hodin, 3 minuty, Vašku, ahoj.
1: Ahoj.
3: Tak kouknem určitě na ty novinky, když jsme to tady týzovali, že včera večer proběhla ta keynote, tak se na to mrknem, kouknem se na nějaký názory, něco mě překvapilo, něco víc, něco míň. Potom jsem taky koukala, Spice Girls by měly dneska odpoledne něco ohlásit, tak já mám list požadavků.
1: Až takhle jako.
3: Ano, já mám rovnou seznam požadavků.
1: Takže oni se tam nastoupí a ty, moment, to není všechno, já bych ještě ráda tady,
3: ano,
1: kdyby
3: přesně.
1: Toto.
3: Ještě než to začne, já tady mám seznam požadavků a vím, že většina fanoušků se za mě postaví. Jestli z toho potom něco ohlásíte, že bude, tak super, já bych chtěla ale úplně všechno.
1: Ty chceš všechno.
3: Já chci
1: tak,
3: všechno.
1: Tak samozřejmě, proč se spokojit s málem, že?
3: No tak.
1: To je jasná věc. Dobrá, tak na to se podíváme. Před námi hudba Martin Solveig a taky Cage the Elephant nebo Janelle Monáe.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Cage the Elephant na Expressu 7 hodin 12 minut. Máme den poté, někteří z vás jste to už možná dokázali vstřebat, co předvedl Apple se svými výrobky. Babu, jak to hodnotíš? Co tě nejvíc zaujalo?
1: Nejvíc mě zaujalo, že mě to vůbec nezaujalo. Normálně jsem jako pocítila fakt takovou tu jako únavu z Apple.
0: Jo.
1: Nevím, jestli to máte taky.
0: Ne, ale to já už jsem měl minule.
1: No, já už jako jenom... Já vím, že už jsme viděli ty makety a tak, a samozřejmě některé ty věci jsou fakt jako moc hezky udělaný. Neříkám nic, prostě když vidíte to, ten iPhone Duo, teda nakonec to je, my jsme tady včera o tom taky trošku spekulovali, protože někde se o něm psalo jako o iPhoneu Ultra, potom se objevilo to Duo, tak nakonec to teda je Duo. A třeba jo, třeba ta animace, když se jako otvírá a tohle, mají tam jako spoustu takových moc hezkých věcí, že to mají opravdu jako vyňuňaný. Mm-hmm. Vyňuňaný. Mm-hmm. Když Samsung představil v podstatě tu svoji řadu skládaček, tak my jsme se bavili s těma klukama z toho Samsungu a oni říkají, hele, my děláme skvělý telefony, ale oni to umějí těm lidem prodat. Že jo. Oni k tomu vždycky vymyslejí ten příběh, proč to jako potřebuješ. Když to ten Samsung je taky jako hodně technický, on vždycky říká, my máme špičkový tohle, tohle, tohle. A proč to chcete? A Apple. My to nemáme až tak špičkový, ale nutně to potřebujete, protože. Jo, že vlastně tohle je takový ten rozdíl, který oni trošku jako vnímají. No a musím říct, že teda některé ty věci fakt moc hezky vypadají, dobrý. Samozřejmě my trošku potom, mám pocit, dojíždíme na to, že ta cena vlastně jako v těch dolarech nevypadá tak hrozně, ale jak se k tomu připočtou ty daně a tak, tak prostě seš na těch 55, no.
0: Za to nejlevnější.
1: Za to nejlevnější.
0: Ta nejdražší je 91.
1: No, což jako 256 giga, co s tím dneska jako budeš dělat, jo?
0: Tak já mám 256 a mě to úplně zatím
1: teda
0: stačí.
1: Ale ty máš
0: stačí.
1: Cloud.
0: To je pravda.
1: No, ale já jsem anti-cloud.
0: Jo, ty jsi anti-cloud.
1: Já jsem anti-cloud, takže já chci aspoň 512.
0: Jo, tak tomu rozumím
1: takže
0: potom.
1: Takže jsem v tom za 60 teoreticky.
0: Ano.
1: Tak ale překvapilo mě, že vlastně ta základní cena v dolarech je pod 2000, protože se spekulovalo, že na 2,5 to bude začínat. Takže jsem si říkal, jo, tak to není blbý. Co se mi ještě, jako jeden z těch důvodů, proč si myslím, že by tenhle ten telefon mohl mít úspěch a u koho přesně. Takový to, že můžete mít samozřejmě dvě aplikace vedle sebe, takže můžete na jedný koukat na Reelska a na druhý na TikToky a už se jako úplně prostě se vymazat z tohoto světa, dobrý. Ale myslím si, že opravdu jedna z těch zásadních funkcí, kterou tam ukázali, je, že tenhle ten telefon je vhodný pro všechny, kteří žijí ve vztahu s ženou, která nutně potřebuje být neustále někde fotografována. Chce mít fotku. Tady to je hezký, vyfoť mě. Půjdeme tady, tam chci si tam udělat fotky, udělám se hezká a ty mě tady potom vyfotíš, oni tady mají takovýhle jakoby insta spot. A ty, úplně, jo. A ty potom musíš ty lidi vyfotit a potom se modlíš, aby aspoň jedna z těch 30 fotek, co uděláš, byla dobrá.
0: Ano.
1: A teď, k čemu je výhoda toho iPhone Duo? Že ty, když to vlastně jako rozevřeš...
0: Tak to stojí.
1: A foť... No to ne, to je jasně, to smíš udělat stojánek, to je taky v pohodě. Ale když ty vlastně fotíš tu svoji holku, která nutně potřebuje ten content, tak ty ji vlastně jakoby fotíš, ty koukáš na ten velký displej, ale jí se z druhé strany, ještě na tom malým, objevuje náhled.
0: Jasně,
1: to znamená, že
0: rozumím.
1: Ona rovnou vidí, že... co ty fotíš a řekne,
0: jak
1: ty,
0: jak
1: nahoru,
0: to fotíš,
1: víc doleva.
0: Jak to? No to
1: ona
0: je hrozný.
1: Může dělat už pózu a může říct ještě nahoru trošku doprava. Za mě jsem ještě tam chce vidět tohle. Počkej, ty nohy mám blbě. Počkej! Dobře, tak. Teď ještě zatáhnu břicho a foť. No, a on to vyfotí a ona je spokojená a šance, že máš dobrou fotku, je mnohem vyšší. Navíc si za to může ona sama, když ta fotka jakoby teoreticky nevyšla. Ale konečně tohle... jí tam máš jakoby rovnou tam, kde ona chce být, protože ty třeba vyfotíš 10 fotek a ona jako hezký, dobře stají tvářem, tady mám aspoň dvě fotky, kde vypadám super, ale já bych tam chtěla ještě třeba víc něčeho.
0: Jo.
1: To je, nějaký ty krásy, která je
0: tohle
1: za
0: tohle je ale zabijácký do vztahu teda. Jako teďka už ne s tím Duem. No? Sice to poleze do peněz, ale lecos to vyřeší.
1: Ano, není to jednoduchý, jako být s takovým člověkem, říkám to z vlastní zkušenosti, ale myslím si, že tohle je jedna z těch věcí, že by to opravdu mohlo stát za ty peníze.
0: Jo. Dobrá, no, já u toho vidím jenom to, že už nemusím kupovat žádný stojánek nebo držák k tomu mobilu. Že si to můžu opřít. Tak to vidím jako takový jako pozitivní. Mm-hmm. Jako je to hezký, to jako jo, ale přemýšlel jsem, co jiného bych si za ty prachy mohl koupit, a napadly mě dalších 5 dalších věcí, úplně jiných, který bych raději investoval. Takže asi tak, no. Jo. Hele, jinak do těch mobilů, jo, je to všechno posílený nějak na výkon, ty foťáky, ty 18 pročka budou mít ještě lepší a oproti tomu to Duo nebude mít. Vlastně ty foťáky s tím větším prokreslením, že, takže to tam jako bude chybět v tom Duo, takže zase tak dobrý foťák to nebude mít,
1: jo,
0: ale ono
1: takový.
0: To bude stačit. Ono to bude stačit.
1: Ale zase výhoda je tohle.
0: Jo. Bra.
1: Pak samozřejmě můžeš ještě jako učinit podle mě nějakou kombinaci, to znamená, jestli koupíš nový iPhone 18 Pro,
0: no.
1: Duo, a vlastně jakoby ty budeš mít přikrytý ten telefon, že to bude nějak, víš, že bys udělal takovou konstrukci jako.
0: Jo.
1: No, anebo tam, já myslím, že za litr se dá koupit taky takový zrcátko, který zezadu normálně jako na ten MagSafe přilepíš a ona se tam taky vidí, když ji fotíš.
0: Takže kup. Necháš si vyříznout zrcátko. Jak stačí? Jak málo stačí?
1: Tak jsme to vyřešili.

0: zapomeňte na Miley Cyrus. Dnes už je to jenom Miley bez Praise You It, novinka na Express FM. Před námi Wilkinson, editor se taky Sammy Virgie, a se Cross, to je další hudba, která vám tady tak trošku jako nakopne to čtvrteční ráno.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kráji zamíchej, ochotnej,
3: ňam, ňam, ňam. Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
5: Faktury, faktury, faktury.
6: Trápí vás factoring?
5: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
6: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
5: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
6: Acema pokryje jakékoliv financování.
5: No, tak to beru.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
8: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: 7.34, co ty Spice Girls, prosím tě, ano. Jaký máš seznam?
1: Mám seznam
0: dneska
1: požadavků.
0: Dneska bude nějaký oznámení.
1: Dneska bude oznámení, mělo by to být v našeho času ve 3, my jsme o hodinu, že jo, oproti jako britskému času.
0: Ano.
1: No a Spice Girls udělali takový krátký video a na konci toho videa jsou tam jako noviny, tam leží na takových těch schodech, po kterých oni tam běžejí, když jsou v klipu Wannabe. Mm-hmm. A tam prostě leží noviny na zemi a na konci tam je takový záběr do těch novin a tam je starý dobrý inzerát. A oni tam vlastně jakoby vyzývají všechny fanoušky, ptají se, jste fanoušci Spice Girls, prostě umíte zpívat a tančit, jste sběratel a milovník hudby, jo, pak tady bylo Spice Girls a pak tady právě píšou ve čtvrtek 10. září ve 2 odpoledne, že nepotřebuješ žádný jako text ke zpívání, ale že budeš potřebovat vinyl a nebo přehrávač CDček. A potom se můžeš přihlásit na jejich webu k odběru
0: newsletteru,
1: kde ti řeknou, děkujeme, že jste se tady jakoby zapsali, budete první, kteří uslyší o nové muzice, tour, merči a dalších věcí od Spice Girls, jo. Tak, což je sice hezký, ale já tady mám hned seznam požadavků, který chci, aby Spice Girls splnili. Který nám v podstatě dlužej, protože 30. výročí vydání desky Spice je na spadnutí.
0: Ano.
1: Takže já požaduji limitovanou edici vinilu k 30. výročí alba Spice, včetně ale speciálního obsahu, které reflektuje, že album vyšlo nejdříve v Japonsku. Tak to chci. K tomu samozřejmě chci limitovanou edici CDček a kazet. Co se týká merče, tak samozřejmě trička, takový ten základ, mikiny, v pohodě. Ale potom požaduju návrat Baby Spice G-Shocků, protože když já jsem měla kazetu Spice,
0: ano,
1: tak nejenom, že byly teda uvnitř texty, ale právě tam byl takový letáček v merči a tam byly ty hodinky, které samozřejmě jsem já tady v 90. sehnat nemohla. Takže požaduju tohleto. A potom ještě k té limitované edici kazety požaduju Spice Girls Walkman.
0: No jasně, protože už to nemáš na čem převzat.
1: Ano. A samozřejmě požaduju taky návrat fáčka Spice, který jsem měla, když jsem byla malá, to jsem dostala k Vánocům. To koupili v Polsku naši. A já jsem si tenkrát vydindala tričko a v Polsku mi ještě koupili to fáčko, to jsem pak dostala k Vánocům.
0: Ano.
1: A k tomu se váže historka, jak v tom tričku, nastříkaná tím fáčkem, jdu do kina na film Spice World. Film Spice Girls se v podstatě od té doby nikde neobjevil. Mel C to jednou vysvětlovala, že problém zprávy byl ten, že strašně moc lidí vlastnilo různé útržky a práv na ten film. A že oni se údajně už roky snaží postupně skupovat tyhle ty práva, aby to patřilo jim. Takže naprosto zásadní je potom návrat filmu Spice World do kin a potom samozřejmě jeho umístění na streamovací platformu, kterou si platím. Ne, na nějakou, co jinou nemám. Nebo na kterou bych potřebovala VPNko nebo něco takového. Tak.
0: To ještě není všechno.
1: To není všechno. A samozřejmě na seznamu mých požadavků je taky tour. Ale ne takový to jako, že rezidence ve Sphere, protože asi do Las Vegas nepoletím, i když bych možná letěla kvůli tomu. Tak, to si myslím, že by možná
0: mohlo
1: být.
0: Ale tohle to lítá do New Yorku, pak už jenom přeskočíš.
1: Protože ty Backstreet Boys mají takový úspěch, že ty Spice Girls si myslím, že by to tam zarezonovalo. A je mi jedno, že tam Victoria nebude, ať si trhne.
0: No a to právě to, co mě to vlastně jako jak si začala, že byl ten inzerát, že schánějí prostě fanoušky, jo, který, a teď jsem čekal, vypadá jako Victoria Beckham, ani nemusí umět zpívat, protože ona taky jako na tom není úplně jako nejlíp jako zpěvačka, takže by to vlastně potřebovali jenom nějakou stafáž, aby jich tam bylo prostě do počtu.
1: No oni jich nemusí být do počtu, já byla na té tour, když jeli jenom 4 a ono to úplně stačí.
0: Já vím, no, tak
1: oni to tam
0: když
1: stejně
0: je to 30 let, tak by to chtělo nějakou,
1: no,
0: jako, že
1: jo, ale tak
0: nebo
1: hele,
0: aspoň Popum Deklovou.
1: To ona tam jako je na videích třeba, no, je tam se střihu. Ona stejně takhle. Ona i ta Victoria, i kdyby nespívala, tak ona je na tom líp než třeba ta Ginger Spice. Protože Gary ta je úplně jinde. Ona podle mě bere nějaký prášky a tu tam jenom takhle tahají po stage, jako aby ona vůbec věděla, kde má stát, takže no comment. Takže ano, tak chci tu reunion tour, anebo teda spokojím se i se Sphere Residence, ale musí těch koncertů být dostatek, abych si zvládla koupit lístek.
0: Jo, tak hele, Backstreet Boys teďka už taky šli do
1: levodou. Takže asi po čtvrtý nebo po pátý, jakoby to tam furt přidávají nějaký datum.
0: Jo, přidávají, ale nejsou ty koncerty úplně plný, takže nejsou. Jako ty lístky jsou.
1: Lístky jsou, no, sice jako by to. Takže, anebo samozřejmě nějakou tour, takovou evropskou, by se dalo někam zajet, třeba, já nevím, do Mnichova.
0: Seš se svými požadavky už teďka jako hotova?
1: To jsou všechny moje požadavky. Přišlo ti to hodně, nebo co? To přišlo tak akorát.
0: Vlastně ani ne.
1: A hlavně samý rozumný věci, jako pro Farouška Spice Girls.
0: No tak určitě.
1: Mně nepřišlo, že tam bylo jako něco extrémního. Vůbec jsem tam neměla, že Q&A, jenom se mnou a takovýhle věci. To se tam klidně mohlo... Počkej, to tam ještě dopíšu. Meet and greet s

Tak pojďme se po Spice Girls podívat na silnice. Dopravní nehoda je v tuto chvíli na pražském okruhu 58 exit, výsměr desítka, D10 nákladňák a osobák. A pokud jedete třeba po D7 ve směru na Prahu 40. kilometr, je taktéž s dopravní nehodou D5 ve směru na Plzeň 48. kilometr, havárie nákladňáku. Olomouc, na trase Vyškov Olomouc D46, 38. kilometr nehoda, ale také v ulici Maršala Malinovského v Uherském Hradišti. Taky tam se potkáte s nějakou tou komplikací. Express FM.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
5: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
6: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na exim-tours.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle je Somber 12-12, 7.54. Vždycky, když tady zazní něco, hele, vychází nová deska, někdo nás tady baví, a tak si říkám, jo, to si poslechnu. A takhle to odkládám a odkládám a odkládám. A já se za to strašně stydím, protože nás tady strašně bavila Mary April.
1: Ano.
0: A já jsem si poslech konečně jsem si včera poslech její disku Tangerine, se kterou vlastně vyhrála i Obiv roku za rok 2025. A musím říct, že ta půl hodina, co mi stály chlupy na rukou, co jsem měl normálně jako husí
1: až
0: kůži,
1: takhle, jo.
0: Tak sám se stydím, že jsem to udělal až takhle pozdě. Takže je to pro vás takový tip, je to trošku mezi Olivii Rodrigo a Lolo Young. Skvělej hlas, který tam opravdu vynikne, takže pokud máte nebo chcete nějaký tip na nějaký dobrý album, byť to není už nejnovější, je to rok starý, ale přeci jenom to rozhodně stojí za poslech, tak jenom abyste věděli, no. Takže doporučuju to i tobě.
1: Doporučuješ to?
0: Já to tobě i doporučuju.
1: No tak za malou chvilku tady vidím, že už máme v playlistu Gufrau z Marie April Nechci.
0: No, ten ale chceš?
1: Jo, chci, ale co jsem ještě chtěla k tomu, že vlastně včera odstartovali hlasování Český Slavík.
0: No.
1: A Gufrau jsou v kategorii Objev roku.
0: No.
1: Tak typuješ Marie April, že kdy se objeví? Gufrau jsou tam ze Charlotte God, by the way.
0: Aha.
1: A zpěvačkou Tera.
0: Jo. No, tak jako...
1: Tak kolik let tomu ještě dáváš?
0: Jako... Marie April se tam objeví?
1: Jo, když už má Anděla.
0: Já se obávám se, že se tam neobjeví.
1: Že ji neobjevěj pro Slavíka?
0: Mm.
1: A myslíš si, že Gufrau dokážou porazit Charlotte God?
0: To taky nevím.
1: Nebo že hlasující v anketě Český Slavík?
0: Jsou takový konzervy.
1: Jsou jako, tak to bude hezký, když to vyhraje ta dcera.
0: Já bych řekl, že prostě posluchači Gufrau nejsou ti, kteří by hlasovali do Slavíka. Ale třeba se zapřou. A třeba uslyší nějakou výzvu a
1: ono taky bude záležet, jak Gufrau budou chtít vyhrát toho Slavíka.
0: Jo, to
1: protože
0: pravda.
1: Kdyby samozřejmě online na sockách a tohle z toho rozjeli kampaň, že hlasujte, tak chceme to. Protože některý zpěváci to dělají, jakože já by the way, můžete pro mě hlasovat v anketě Český Slavík, loni jsem byla druhá, kdybych byla letos první, tak by to bylo bezvadný. Díky, ahoj, čau. Tak kdyby to podle mě kluci udělali, tak by to mohlo být.
0: Jo, tak pokud by byla tahle výzva, tak proč jim to nehodit. No, to je jedno. Já myslím, že Marie April se tam rozhodně neobjeví. To v každém případě rozhodně doporučuji album Tangerine, takže si ho poslechněte. A teď už tady jsou ty Gufrau a právě ona se svým skvělým, úžasným, božím hlasem.
1: A co jsou to ty Tangerine?
0: To jsou takové tento.
1: Jo, hente.
0: Hente, hente none.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Stíhací pilot Aleš Svoboda zahajuje výcvik na první českou misi na ISS, včetně přípravy na pilotování kosmické lodi Svobodu v následujících měsících. Čeká série výcvikových bloků v Evropě i ve Spojených států. Čtvrteční požár filipínského trajektu MV June Astra se vyžádal nejméně 5 mrtvých a dalších 86 lidí se pohřešuje. Hašení komplikoval a záchranné operace stěžuje silný vítr a velké vlny odnášející vrak od pobřeží Palavanu. Paris Saint-Germain začal cestu za třetím triumfem ve fotbalové lize mistrů v řadě s hladkou výhrou nad Slovanem Bratislava 6-1. Největší zásluhu na to měl Španěl Ferran Torres, autor tří branek. Pozadu nezůstala ani Barcelona, když roztrtila Feyenoord Rotterdam 5-1. Bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky a za studenou frontou na většině území nás čeká citelné ochlazení. Teploty dnes jen 21 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, krásné čtvrteční ráno. Já tady se pokouším hlasovat v anketě Český slavík. A jsem tady zatím teda u první kategorie zpěvačky, ale dá se hlasovat, i když tady není Marie. I když tam není Marie April, tak je tam aspoň ano.
1: Marie Pojkarová. Pejskové se koušou.
3: Trošku to tady vytrolím, ale co jsem chtěla říct teda, že pejskové se koušou, to je samozřejmě naprostá klasika, ale dá se tady hlasovat i pro lidi, které znáte z Express FM. Dá se hlasovat třeba pro Leny, Anet X, Anabel, Aiko je tady Žofie Dařbojánová, takže kdyby jste náhodou chtěli, je tam taky Nikola Mucha, jako myslím si, jestli náhodou bychom se neměli domluvit na nějaký kampani. Jestli tam je ještě pořád ta kategorie Skokan roku, nebo co to tam bylo, že kdybychom vlastně všichni zahlasovali pro někoho, koho bychom se takhle zvolili, tak by mohl toho Slavíka vlastně dostat někdo takhle úplně trošku random.
1: Objev roku. Tady je právě...
3: Tam už nemůžeš, tam je to taky, tam je to předem takhle hozený.
1: Gufrau Slavíček teda, no.
3: No.
0: Express FM. When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: Tak babu, komu si to nakonec teda hodila?
1: No já tady ještě, takhle není to sranda to vybrat, jo, ty, tak ještě jsem tady ještě koukala ze zvědavosti, jestli může Jirka Burian vyhrát i za sebe, i za kapitána Dema, a nemůže.
0: Bavíme se o českým Slavíkovi, jenom pro vás,
1: jo,
0: pro všechny,
1: kteří
0: jste tady, jsme v té naší bublině, takže ani možná nevíte, o čem tady.
1: Jo, včera se totiž spustilo hlasování, tak mě to jako zajímalo, jestli jsou tam třeba i lidi z našeho playlistu, tak někdo tam je, někdo tam samozřejmě není, nebo ne samozřejmě jako, nebo no, ono asi samozřejmě teda u některých lidí, protože ještě je neobjevili totiž v českém Slavíkovi. Tak, ale Jirka Burian nemůže teda vyhrát za sebe, může vyhrát jenom za toho. No, já to teda zatím tady mám přednastavený zpěvačky Aiko, Leny, Anabel, Žovku, Anet X a Marie Pojkarová. Zpěváky tady mám Dana Bartu, hele, i tomu Benovi bych to hodila, protože to je můj ročník. Můžeš tady hlasovat i pro Alberta Černýho, samozřejmě pro Matěje.
0: Ano, Ruperta.
1: Pro Matěje Ruperta z Mankáčů, tak to je tady v podstatě to jako, hele, ruka ruku mě, jo, teď to je náš kamarád.
0: Ano.
1: Tak, můžeš hlasovat i pro Tom Artway teoreticky tady třeba, ale zatím tady mám Záviši a šestá volba čeká. Si to tam ještě, nevím, jestli to hodím Chodůrovi nebo Bendemu, nevím, to se rozhoduju a samozřejmě můžu si, nebo Martin Hranáč, tak. Skupiny, tady mám Skyliny, VR Domy, Tatáče, Midi, Bert a Friends a Gutalax. A teď jdu do kategorie hip-hop a rap, to jsem ještě nestihla.
0: Jo.
1: Takže pokud i vy byste chtěli samozřejmě, tak můžete taky takhle podpořit. Jinak ano, pokud byste chtěli podpořit Gufrau, tak můžete, ty už jsou v kategorii objev roku, tam máte na výběr jenom ze 4 lidí.
0: Ale já bych navrhoval, a já bych to prostě, bych to úplně vyžadoval, že každý, kdo hlasuje, by si měl povinně poslechnout všechny ty zpěváky, kteří jsou v té navrhované kategorii. A až teprve, když by si splnila, že by si slyšela ty největší hity, alespoň třeba 3, že by byl nějaký sestřih.
1: Jo, takhle.
0: Pak teprve by tě to pustilo dál a mohla by si zahlasovat. Jaký pak, co pak? Ne, aby to bylo jako hlasování do nějakých Oscarů a Grammy, kde ti to potom ty napíšou ty akademici, že kdo by to poslouchal, když toho je tolik.
1: Jo, a tak já jsem v pohodě, že jo, protože vlastně všechno, pro co jsem hlasovala, kromě Gutalaxu, poslouchám docela pravidelně. Buď to hraje tady v rádiu.
0: Gutalax užíváš.
1: Gutalax, takže to je jediný, ale často tady o něm slýchám. Zejména od Kuby Viliše,
0: jo.
1: Protože to je takový jeho styl a on miluje i takový ty různý jako rockový festivaly, metalový festivaly.
0: Na první pohled takový hodnej kluk a tohle.
1: On se tváří jako takový prostě úplně chlapec nevinej a přitom on potom přichází s takhle tady Brutal Assault, prostě je, jak bych jel a měl bych nad hlavou tojku a posílali s dalšíma lidma.
0: Hele,
1: a Marie Pojkarová, bohužel, já si to taky pouštím, jakoby ty zrovna, ty pejskové se koušou. Někdy mám takovou náladu.
0: To je tvůj oblíbený autotune.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila sushi? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
4: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlow nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
5: Spěchejte na www.webglobe.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
11: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
12: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
13: A pro co?
12: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
13: Jasně, co mi vybereš?
12: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
14: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
15: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
16: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
17: Hudba na prvním místě.
18: Express FM.

0: Vaško, čtu tady docela, teda pro mě zajímavý, nevím, jestli ještě pro někoho jinýho.
1: Já to unesu.
0: Pro mě zajímavý článek, ano? Na Hollywood Reporter. Píšou tady o nějaký soutěži pro scénáristy, kteří se mohli přihlašovat. Měly to být hlavně jako strašidelný filmy. Mm-hmm. A oni tady teda píšou za prvý takovou docela zajímavou poznámku, že byly doby, že když si představoval nějaký jako...
1: horor?
0: No i celkově nějaký scénář, nějaký jako novej film, tak abys to mohl k něčemu vždycky jako přirovnat, tak se říkalo, je to smrtonosná past, ale děje se tam tohle.
1: Jo, rozumím.
0: A potom se to změnilo, že lidi teď prý popisují tyhle ty různý scénáře, že třeba je to jako John Wick, ale... něco, když třeba dělají nějaký jako akčňáky.
1: No že a už máš prostě nějaký základ a od toho se jako odpíchnou.
0: A že tohle to jsou ty jako základy, od kterých se můžou odpíchnout. No a teďko tady vyhrál nějaký, nebo ne vyhrál, ale koupili tady nějaký scénář, právě týpci, co dělali Johna Wicka. A je to film, o kterém teda teď právě říkají, je to jako John Wick, ale s Bigfootem. Takže jako s Yetim asi. On je teda mezi tím nějaký rozdíl, podle mě ten Yeti, Bigfoot a tohle. Jasně. Ale Sasquatch. Tak a oni to tady popisují, že to je nějaký příběh, že bude to tady jako akční, ale bude to právě i strašidelný. Že teda tomu Bigfootovi nějaký lovci zabijou bráchu.
1: Takže oni jsou dva?
0: A oni jsou dva dokonce. Takže oni mu zabijou toho bráchu a on se potom rozhodne, samozřejmě všechny ty... lovce chytit a samozřejmě předpokládám rozmasakrovat, no, úplný jako tohle. Jmenuje se, zatím to má pracovní název Wild Man, tedy divoký muž, divý muž, uvidíme, ale docela se na to těším, protože já doufám, že by to ještě navíc mohlo být trochu jako ulítlý. Ve stylu, jako byl třeba, já nevím, medvěd na kokainu, nebo žraloci na kokainu, nebo když bylo takový to žraločí tornádo. Že by se mi to vlastně líbilo, kdyby to bylo akční, samozřejmě i trošku dojemný. Že nějakým způsobem, protože já si myslím, že to chápu, že samozřejmě ta Godzilla i ten King Kong už jsou jako jinde, to je úplně jako posunutý.
1: Jasně.
0: Jinam, tyhle příšery, ale lidi příšery bavěj. A samozřejmě myslím si, že lidi docela i bavila ta planeta opic a tohle je něco takový, protože on je tady teda na obrázku, tady to je asi vygenerovaný AI a je to taková jako gorilka, jako kdyby, jo. Ale víc erectus.
1: Jo, víc příjmena.
0: Víc příjmena. Takže si, a já většinou samozřejmě, vždycky, když jsou tam takovýhle tady ty zrůdy, a la my bait, ten King Kong a tak, ale vždycky jsou tam přesně pak takový ty momenty, kdy v nich vidíš takovou tu lidskost a říkáš si, ne, je vlastně hodná opička, proč ho chcete zabít, on se jenom brání, aby z toho vyprl, jo? Takže předpokládám, že tam bude tenhle ten dojemný moment, že ti vlastně ty opičky bude líto. Potom bude ale úplně jako brutální masakry, ale do toho bych chtěla, abych se trošku i zasmála. Když vlastně bude někoho, že by je třeba vraždil nějak, víš někdy, když někoho někde zavražděj, nějak strašně, ale někdy vtipně. Víte, co myslím? Že se jako směješ, že sice ho to rozprsklo, ale ty úplně... tak takhle bych chtěla, aby to bylo. Zatím teda zbytečně vám vlastně o tom jako říkám, protože v podstatě tady opravdu jsme jenom jako jsme u fáze, týpek napsal scénář, někomu se líbil.
1: A ty bys chtěla, aby vlastně toho Bigfoota tam normálně jako znázornili jako na férovku, protože přece jenom větší, jakoby...
0: Když jo, ty bys chtěl takhle, aby to bylo víc jako tajem.
1: Jenom jakoby ty náznaky, že prostě, chápeš, nějaký stín s nějakýma, nebo nějaká postava jenom s chlupama takhle se mihne a nejednou prostě je ten člověk jako mrtvej.
0: Tak že moment.
1: Takhle si já představuju, to v podstatě jako so. Jo.
0: Tak tím pádem mám pro tebe návrh.
1: Ano.
0: Protože...
1: To bych mohl hrát i já. Dobře.
0: Tak to je jedna možnost.
1: Big Belly.
0: Že bys tam vlastně jako nebyl. Ale mohlo by se stát, že samozřejmě tenhle ten film, řekněme, jako vzbudí takovou renesanci těch záhadných postav z nějakých různých indiánských legend, místní a tadadada. A mohli by udělat můj film, jakože je ty na kokainu, a pak by klidně ale mohli udělat i takovejhle tvůj děsivej, že jenom jako chlupy ve tmě se myhly a najednou je někdo bez hlavy.
1: Mm-hmm. To jsou hnedka dva filmy najednou.
0: Jo, že chodíš po tom baráku a najednou za sebou.
1: Ale nemůže...
0: A ty...
1: Jenomže to nemůže jít, ale nemůže to jít ve stejný týden do kin.
0: Ne, to teď bude třeba pět let budou dělat takovýhle filmy.
1: Jo, takhle, že by to... pošleme ten scénář do Hollywoodu. Pracovat.
0: A pak bude samozřejmě, pak bude ještě takový film ve stylu jako trošku scary movie slash jakoby vřízkot, že nějaký lidi budou koukat tady na ten film a budou si chtít udělat srandu a půjdou jako za toho Bigfoota třeba na Halloween nebo něco a najednou je začne něco vraždit.
1: Takže vyvražďovačka, klasická.
0: Normálně slashovačka, ale takovýma obříma pařátama, opičíma nebo něco takovýho. Už to máme, jdu zavolat do Hollywood Reporter.
2: Express ráno.

Tak jdeme se podívat na silnice. Dopravní komplikace jsou v podobě dopravních nehod na Pražském okruhu. Exit 26, také pokud jedete v tuto chvíli ve směru na Brno po D1 u Mirošovic, máme dopravní nehodu. Probíhá tam vyšetřování. Komplikace jsou také na 48. kilometru ve směru na Plzeň, tedy D5. A pokud jedete v tuto chvíli přes Olomouc, tedy na trase Vyškov-Olomouc D46, 38. kilometr, dopravní nehoda. Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Leny přitvrdila. V novém headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
9: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
11: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality.
14: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
15: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
17: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Lanovka na pražský Petřín začne po dvouleté rekonstrukci znovu vozit cestující v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7.00 a budou poté jezdit ve zhruba 10-minutových intervalech každý den až do 10:45 večer. A pokud republikáni po listopadových volbách ztratí v kongresu většinu, bude to pro Spojené státy znamenat peklo, varoval americký prezident Donald Trump na celonárodním sjezdu své strany v Dallasu. Slíbil také, že pokud republikáni vyhrají, vyplatí každému dospělému Američanovi $5,000. Jihlavská Dukla v úvodním kole první hokejové ligy zvítězila nad Frýdkem Místkem a dočkala se výsledku 4-3 až v prodloužení. Naopak úřadující vicemistr Zlín na domácím ledě jasně zvítězil 6-3 nad Chomutovem. Dnes bude převážně oblačno až polojasno, na horách se můžou vyskytnout slabé přehánky a také se nám citelně ochladí, zůstane maximálně u 21 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Už.
4: Ano, jsme tu i po 9. hodině vám přejeme krásné čtvrteční ráno s datem 10. září. Dneska jsme to jako, už jsme to stihli hodně, Vašku. Já jsem Spice Girls řekla svý požadavky a že toho nebylo málo. Mrkli jsme se na anketu Český slavík, hlasování je spuštěno, tak můžete taky klidně zahlasovat. A taky jsme samozřejmě vyřešili, co nového u Apple.
3: Ano.
4: A já jsem teda vymyslela jeden důvod, proč by se vám mohl hodit nový iPhone Duo.
3: Duo.
4: Není to pro singles.
3: Ale není to vůbec špatný důvod. To je prostě must have.
4: Takže to se vyplatí. No a já doufám, že samozřejmě v tomhletom pozitivním trendu, že vám přinášíme neuvěřitelně zajímavé informace, vy už opravdu
3: nebo důležitý zajímavý.
4: Hlavně jak pátrací balón, oni to do mě valí ty informace, tak doufám, že v tomto trendu budeme i nadále pokračovat.
3: Tak určitě.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: teprve tobě to teprve najíždí.
1: No.
0: Ježiši. Pánbů s těmi, kdo s tebou budou trávit zbytek dnešního dne. Protože my jsme tady rozjížděli po tom vzoru těch scénářů, těch zajímavých takových jako thrillerických filmů až hororových, kdo by s kým měl bojovat, protože když někdo přinese zajímavý scénář,
1: ano,
0: tak samozřejmě na to může vydělat. Důležitý je, aby u toho byl ten storyboard.
1: Ano.
0: A důležitý
1: je v momentě, kdy máte na začátku tenhle ten nějaký scénář, aby se z toho udělala nějaká ta franchise a vy jste mohli v podstatě točit neomezený množství sequelů, prequelů, trikvelů, spin-offů a dalších.
0: Ano, ano.
1: A my jsme tady vlastně s Vaškem na základě tohohle toho jednoho scénáře vyvěštili takovou éru vlastně nových akčních, strašidelných i trošku komediálních filmů,
0: jo,
1: který budou celý založený na příběhu těchhle vlastně jakoby toho Bigfoota, Yetiho a tak dále. Zatím teda ten první scénář tady od toho pána, co vyhrál v nějaký ty soutěži, je teda o tom Bigfootovi, je to jako o tom Sasquatchovi. To znamená, že my jsme někde v oblasti jako Severní Ameriky.
0: Mm-hmm.
1: Zatím teda ten jeho scénář, co on napsal, je jednoduchý, lovci mu unesou bratra a on je pomsta. Já jsem chtěla, aby to bylo trošku takový medvěd na kokainu, jakože crazy, utrháváme hlavy a malinko se smějeme tomu, že lidi umírají i srandovně. Vašek by rád něco takového spíš temného.
0: Spíš náznaky.
1: Spíš takový náznaky, lovci ztracený ve tmě a najednou prostě zmizej.
0: Abyste se prostě báli tmy.
1: Tak, já jsem teď ještě vymyslela pokračování, já už mám právě jako sequel. Mám to i takový, vidím to jako, že kdyby se to jmenovalo Wild Man, nebo i kdyby to bylo s tím Bigfoot, že by tam vlastně byla dvojka, ale bylo by to taky jako na druhou, jo, bylo by to taky skrytý náznaky. Nakonec by se ukázalo, že ty lovci toho bratra nezabili, ale unesli ho do laboratoře, kde tady toho bráchu geneticky upravili, až teda nakonec ten náš Bigfoot bude bojovat proti tomu svému bratrovi. Nejdřív se budou nenávidět, aby nakonec vlastně v tom bratrovi on teda ale nějakým způsobem probudil tu lásku, že on ho pozná a oni potom společně zaútočí na tu laboratoř.
0: Mm-hmm.
1: Pak je to samozřejmě možnost, že v té laboratoři upravují jiný zvířata. Vašek si vzpomněl na film s nějakýma vražednýma srnkama.
0: Jo, já jsem teďka našel, a to je loňskej,
1: no,
0: ale ještě to bylo dřív, tenhle ten novej horor, tak ten se jmenuje Bambi the Reckoning.
1: A tam jsou teda vražedný srnky.
0: A tam je normálně jelen a ten má teda zubiska, tyjo, jak vetřelec.
1: Takže potom je tu samozřejmě ještě možnost nějakých tady těch vražedných bambí.
0: Takových nějakých nevinných zvířátek, chápeš?
1: Jo,
0: jako
1: právě.
0: Doma rybičky, prostě ty skaláry ti tam plujou takhle zprava doleva a najednou prostě vyskočí piraňa.
1: A
0: piraňa.
1: A já si právě představuji, jak se ten náš Bigfoot, já ještě nevím, jak se jmenuje, se mu nějak říkáme, prochází tou nádhernou severoamerickou krajinou a najednou ho čeká boj s gigantickým jelenem, který ale jakoby obří paruží, já úplně vidím ten souboj a do toho se do něj zakusujou ty vražedné srnky. Takže to je další samozřejmě možnost. A pak jsme ještě vymysleli prequel. A prequel je o tom, že samozřejmě my předpokládáme, že tyhle ty legendy o Yetim himalajském, o Bigfootovi a tak dále, vlastně pochází tak nějak z toho, že tyhle ti nějaký opové, žili někdy v minulosti.
0: Ano.
1: Že to je třeba možná takový nějaký mezičlánek mezi naším vývojem z opic v člověka. A tak já navrhuju ještě samozřejmě prequel Bigfoot Origins, kdy on vlastně bojuje jako v nějakém alá pravěku, ale nechci, aby tam byly dinosauři, aby to nebylo moc Jurský park a nechci, aby to bylo moc Godzilla,
0: ano,
1: aby jsme to furt nevykrádali, aby to nebylo moc přesně Godzilla versus Kong. Takže by to bylo takový, že by tam byl třeba, já nevím, šavlozubej tygr, nějaký takový ty paleokrokodýlové. A on
0: takový ještěři, takový ty, jo, malý, ale
1: přesně,
0: ty malý.
1: No, něco takového prostě,
0: aby to nebylo velký.
1: Aby to nezavánělo moc s tím Jurským parkem.
0: Ano, ano.
1: Ale v čem bude změna, že on tam bude mít tlupu, aby to bylo ještě trošku víc dojemnější. A abychom se nakonec uvědomili, aha, takže oni nakonec všichni vymřeli a možná jenom jeden někde v nějakých lesích a bylo to zase trošku dojemný a mezi tím budou ty souboje.
0: Možná se ptáte, co bereme, nebo co bere tady babu. protože tyhle ty konstrukce umí naprosto dokonale. Já jsem se asi čtyřikrát nadechnul a bylo by to úplně zbytečný, takže ano. Už to nechám jako takhle, tady je, jak to je. Ale jako v podstatě dovedu si představit, že takový film skutečně vznikne, jen si nedovedu představit, že bych na takový film skutečně jako šel do kina.
1: Jako taky to není ani pro mě,
0: Ani bych si ho nepustil někde.
1: Cože, ani na streamovací platformě.
0: No, takhle, kdybych věděl, že za to ty budeš mít nějaký tantiemky, tak se podívám i čtyřikrát. Nebo to nechám to běžet na pozadí, já se dívat nebo, ale prostě to nějak poběží, no.
1: A víš, kolik jsme tam ale dali do toho skvělých nápadů, do těch filmů?
0: Já vím, a taková pitomost přitom.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt-ateliér.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkab sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
7: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Faktury, faktury, faktury.
11: Trápí vás factoring?
10: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
11: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
10: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
11: Acema pokryje jakékoliv financování.
10: No, tak to beru.
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
13: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
14: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
15: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
14: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
15: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
14: Přece Hermann.
15: Hermann. Jistota na celý život.
16: Music. First.
17: Express FM.

0: Ty to asi takhle nemáš, babu, ale většinou ti starší lidé, co jako ty rodičové, babičky a tak dál, když jim před časem si, jim pořídíš nějaký mobilní telefon, oni se na něj zvyknou, řeknou, že pořídím nějaký nový a to, ne, mě tohle to stačí. Tak ono už teďka ode dneška nefunguje na Androidech menších nebo nižší řady, nežli je 6, tedy třeba 5, 1 a tak dále, přestalo fungovat WhatsApp.
1: Oh.
0: Ode dneška, takže...
2: What's up?
0: Takže možná někdo z vás budete mít teďka takový ten telefon. Mně to tady nefunguje, pojď mi s tím něco udělat, tak jenom abyste věděli, že jediný, co s tím můžete udělat, je pořídit novější telefon, který už přijme Android 6.0. Takže výdavky budou...
1: Ne, a přesně, tak výdavky. To koupíš za trojku, že jo?
0: Jo. To je jenom, no, abyste věděli, co zatím
1: může
0: být.
1: Že by to mohlo být i tohle, jasně, pokud... že nemá hnedko smysl koukat, na co si klikala, babi.
0: Ano, mě to tady zmizelo. Mě to zdrlo.
1: Přesně, a já nevím heslo, ty víš moje heslo? Nevím, babi, tvoje heslo, jak ho mám vědět?
0: Takhle, já jsem třeba od mýho táty, který jsem dělal takovýhle backup, tak já jsem to jako, všechno jsem měl uložený. Takže jsem věděl, ale...
1: No, alebo ty jsi z těch moudrejších, že? Ale já taky kolikrát třeba
0: to
1: máma...
0: To byla nutnost.
1: Třeba i moje máma někdy něco. Říkám, no a jaký tam máš heslo, mami? Já nevím.
0: Jako vždycky. Já nevím, jaký máš jako vždycky.
1: No.
0: Takže tak. Taky vám byste věděli, Android minus 6, tak už tam prostě nejdou WhatsAppy.
1: Ryb.
0: A budete to muset prostě pořešit jinou cestou. Za chvíli se podíváme na silnice. A tady jsou Digitalism.

Dopravní nehodu v tuto chvíli máme hlášenu na trase Kaplice směr Dolní Dvořiště. Tam je vybouraný nákladňák a osobák a na místě už se to všechno řeší. Pozor si dejte na D1 na 20. kilometru ve směru na Brno u Mirošovice, dopravní nehoda, která se šetří. A také Pražský okruh, exit 26 směr D1, nákladňák a osobák a ještě z Mladé Boleslavy nebo u Mladé Boleslavy u obce Čistá na 38. Jsou tam dva osobní automobily v sobě.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, EcoRaster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. EcoRaster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Červené víno na světlém koberci.
2: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí. Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
9: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
10: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
11: A pro co?
10: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
11: Jasně, co mi vybereš?
10: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
12: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
13: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
15: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
16: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
15: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
16: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
15: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
16: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
17: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
18: Hudba na prvním místě.
19: Express FM.
4: Lately.

0: Tohle jsou OK Go. A my jako negó.
1: My negó.
0: My už zase negó.
1: Takhle,
0: ono to vypadalo, že ten čurbes v našich směnách tady bude jenom přes ty prázdniny. Ale jak si najednou jsou tady nějaké ty nemoce, dokonce nás tady nutili, aby jsme se strkali nějaký špejle do toho, do farňáku, aby jsme jako se tady jako zkontrolovali. Takže nakonec zůstáváme.
1: Dobře.
0: Ale pořád tam cítím to šimrání v tom nose. Taky, viď?
1: Jo. A není to to, co bych chtěla, aby mi
0: A co bys asi tak chtěla, aby tam šimralo?
1: O vůně horké čokolády.
0: A tomu rozumím. Mají úplně dole...
1: Co jsi jako myslela asi?
0: Mají úplně dole ve foaje. Mají tam čokoládu.
1: Ve foaje?
0: Mají tam čokoládu.
1: Ale ty už si říkal, že dneska jsem bláznivka. Dovej si představit, co bych tady mohla udělat za Fauxpas, kdybych si snad ještě dala horkou čokoládu.
0: Co by ne? Ono, abys nám tady vydržela.
1: Mluví, co bych tady vymyšlela za scénáře.
0: Tak to ještě můžeme rozjet. Hele, Slater, Olivia Rodrigo, za chvíli 10. hodina. A Express jede dál.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policisté od středy pátrají po 15-leté Denise Šípové z Tábora. V ten den odešla z domova do školy, do batohu si zbalila i pomůcky, jenže do školy už nedorazila. Dosud o sobě nedala nikomu vědět. Popis najdete na novinkách.cz. Americký prodejce letadel nabízí někdejší německý vládní letoun Airbus A340, kterým dlouhé roky po celém světě cestovala nyní již bývalá spolková kancléřka Angela Merklová. Fotbalisté Olomouce překvapivě vypadli ve třetím kole domácího poháru v druholigovém Prostějově po prohře 3-4 v penaltovém rozstřelu a jsou prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže. Po 90 minutách skončil hanácký souboj nerozhodně 1-1, po prodloužení pak 2-2. Sparta naopak vstoupila do poháru s přehledem a v pražském derby zvítězila na Žižkově drtivě 5-0 i díky hetriku Matyáše Vojty. Bude převážně oblačno až polojasno, na horách by mohlo zapršet, ale ochladí se. Bude teploty se pohybovat mezi 16 až 21 stupni.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: A jak jsme slibovali, tak pokračuje ještě Express ráno v další hodinkou a pak ještě další hodinkou. A pak ještě asi další hodinkou. A takhle to bude tady po dnešní dopoledne. Zdraví vás Václav. Babu si teďka někam odběhla, pravděpodobně pro to kakajíčko nebo pro něco lepšího. No a z hudby nás se čeká Dua Lipa, Jamie T nebo Jamiroquai.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Je a týká se koncertů a hudebníků, muzikantů a kapel, je to, že to někdo musí taky zabezpečit, co se týká fotek. Obvykle ty fotografové mají dost málo času, protože na těch koncertech nebo festivalech máte maximálně třeba dvě písničky. Nesmíte fotit s bleskem, a to je jasný, protože blesk to tak jako spíš pokazí někdy na těch koncertech. Takže fotografie patří mezi to, co se hodnotí v rámci koncertu. Před 4 roky v Abbey Road v Londýně se rozhodli, že udělají právě soutěž vlastně hudebních fotografů. A je z toho docela slušná cena, která nakonec tady bude vyhodnocena a bude vyhlášena letos 24. září, loni to bylo 2. října, myslím, letos to je v září a budou se vyhodnocovat nejlepší fotky. Kdo pak tam jako uvízl na těch fotografiích? Tak je tam třeba Charlie XCX, jsou tam samo sebou fotografie Oasis z jejich reunion turné a třeba tam bude i FKA Twigs. Zasedne do poroty pro tento rok třeba zpěvačka Ray a taky Nile Rodgers. Tyhle z ty hudební veličiny budou rozhodovat o tom, které fotografie z těch kategorií jsou ty nejlepší. Jsou tam koncertní, jsou tam portrétový a tak dále, a tak dále. Za mě teda jako největší a nejlepší jsou vždycky fotografie, co se týká třeba jazzových kapel, protože tam ty emoce jsou takový prostě trošku jiný a hnedka, když to hodíte do té černobílý, tak ta fotka dostává úplně, ale úplně jiný koule. Jak to dopadne, to si třeba řekneme, jestli to bude tedy samozřejmě přenositelné do vysílání. Teď od fotek zase k další hudbě. Před námi jsou Jamiroquai a za chvíli Crystal, The One.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
7: Na kráji zamíchej.
8: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
9: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
10: A pro co?
9: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
10: Jasně, co mi vybereš?
9: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
11: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
12: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
13: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Express. Music first. Express FM.

0: Calvin Harris a Florence Welch, Sweet Nothing 1026. Ve zprávách, babu, jsem měl informaci o tom, že se prodává letadlo Airbus 340 po Angele Merklové. Má to obranu proti laserovým naváděným nějakým střelám, takže je to poměrně bezpečný.
1: Nekecej.
0: I když to letadlo je docela dost nebezpečný, protože se potýkalo s mnoha problémy jako technickými. Dokonce někdy musela Angela Merklová letět nějakou normální linkou, protože to bylo porouchaný. To letadlo se úplně moc nepovedlo.
1: Jo.
0: Ale prostě je to na prodej, prodávají to Američani. Jo, a v podstatě se to jmenuje Merkel One. Jo. Co to má? Je to vybaveno soukromým prostorem se sprchou, oddělenou luxusní částí, konferenční místností, komunikačním střediskem a oddělením pro větší počet cestujících. A takže tohle je možné si zakoupit. Má to teda už trošku nalítáno, 50 000 hodin. Mělo to 8768 přistání. A jinak to letadlo je určeno pro dopravu VVIP. Takže very, very. Já jsem koukal, kolik by to tak koštovalo.
1: Very, very, Merkel.
0: Merkel, ano, je to takový Merkel, Merkel. Prosím tě, já jsem koukal, kolik stojí takový letadlo, použitá letadla a 343 v běžných konfiguracích se pohybují kolem 15 až 200 plus milionů dolarů.
1: Aha.
0: A takže ta cena tady není úplně jako určená, kolik by to koštovalo. Ale hold prostě letadlo z roku 1999, navíc ještě takhle poruchový, tak samozřejmě ta VIP výbava tomu dává trošičku jako cenu nahoru.
1: Tak to je spíš asi pro nějakýho angel sběratele, ne?
0: No, nebo vůbec angela. Jako takovýho sběratele.
1: No.
0: Ale jinak tady koukám, že starší armádní letadlo se prodávaly třeba v rámci francouzské vlády kolem 80 000 euro za kus, což zas není tolik. Otázka samozřejmě je, kam to dáš?
1: Kam s tím?
0: Musíš na to mít nějaký hangár.
1: No na nějaký, uděláš z toho nějaký, budeš tam vybírat vstupný, ne?
0: Jo.
1: A máš tam papundeklovou angelu? Willkommen!
0: Willkommen, jo. A takovou s tou klasickou fotkou, jak máš vždycky ty ruce tak jako do toho...
1: Ano.
0: Do toho kosočtverce. To měla vždycky.
1: Přesně.
0: Jo, mohli bychom takhle, ono už jako u dálnice letadlo je, ne? Když jedeš na Turnov, tak tam je vlastně.
1: Tam je, no.
0: No, takže by jsme mohli udělat nějakou restauračku někde jinde.
1: Takový VIP bar by tam byl.
0: VIP bar pro šoféry. No. Bylo to u letadla dvě.
1: Ano.
0: To bylo.
1: Jsme to zase vymysleli. Kolik to stojí? Bych se ptala u banky, víš, že mám takový business plán.
0: Jo. 80 000 eur by to mohlo stát. Tam by to asi tak jako začínalo.
1: Jo. No.
0: Tak jenom... Jako...
1: Tak nějaký skleničky koupíme?
0: Já jsem po víkendu barman.
1: No.
0: A ty bys mohla...
1: Narazíme pípu.
0: A ty bys mohla tancovat u tyče. To jsem viděl.
1: Ale za to je příplatek, netěžte se.
0: Tak to je jasný.
1: To není pro každý.
0: Tak tady máme jeden Rumík a jedna Barbara na tyči.
1: Policajt.

0: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
12: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
13: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
14: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
13: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
14: Více na www.hormann.cz.
13: Herman. Jistota na celý život.
15: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
16: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
17: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
16: Více informací na rekbyty.cz.
17: Rekbyty, záruka kvality.
18: Music. First. Express FM.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Dive. Git.

0: Tohle jsou Dive a jejich novinka Kit na Expressu 10.50.
1: Ano.
0: Co to bylo?
1: Nic, to byla taková lehká hysterie. Řekl, že mám něco vědět z hlavy a já...
0: Ne, já to budu vědět z hlavy a ty to budeš taky vědět, protože
1: to
0: ty,
1: to
0: máš, ty to budeš vědět z nohy. Ne, o US Open.
1: A?
0: US Open, tam totiž hodně se teďka kritizuje ten program, protože poslední zápas, který hrál Alcaraz, tak...
1: Jo, to začínalo v 11 nebo v kolik?
0: Končil o 15:30, dokonce tam zvracel tam do ručníku, lidi na to museli koukat, že prostě nedokážou udělat...
1: A ten kameraman, jak tam na něj najížděl a on jenom uhni... A já, ježiš, to je pochudák.
0: No takže teďka to všichni jako kritizujou, že opravdu US Open a američtí pořadatelé jsou úplně prostě jeblí s proměnutím.
1: Úplně mimo.
0: Úplně mimo.
1: To je jako letošní US Open, to je jeden průšvih za druhým.
0: No a to ještě se samozřejmě na to konto ještě na ty influencery, kteří dostali asi na 100 influencerů, tam dostalo ty vstupenky.
1: No.
0: Právě aby udělali asi dobrý promo. Si promo, ne US Open, ale si promo. No. Tak Wimbledon, tak ten rozhodl, že nic takového nebude, že neexistuje. Rozhodli se, že prostě žádný influencer nedostane žádný prostě lístek. No. Budou zakázaný všechny ty ringy, budou tam zakázaný všechny profesionální jako fotoaparáty, krom těch akreditovaných jako sportovních fotografů. Takže to tam Wimbledon bude ještě celkem jako v pořádku.
1: No, oni tak to se snaží, že jo. A do toho teda kromě toho, že jak jsme tam tady mluvili, že nějaký ty zápasy se zrušily kvůli tomu, že tam strašně smrděla ta tráva. Tak ještě jsem viděla dva dny zpátky nějaký fotky, že teď už tam i strašně jako smrděl kanál. Že úplně zase, myslím, že dokonce tam taky zase Sabalenka hrála nebo něco, že to tam úplně... No, takže takový je to nic moc a samozřejmě už jsme se tady o tom bavili, i to chování těch jako běžných fanoušků. Protože Američani chodí na tenis, jako chodí na fotbal, jako chodí na baseball. Oni si tam chtějí prostě přijít v teplákách, v tričku, koupit si tam ten předražený drink, protože na US Open mají taky nějaký ten signature cocktail. Mm-hmm. Chtějí si tam samozřejmě ideálně dát jako nějaký nachos v misce, která bude vypadat jako půlka míčku. A chtějí si jako zanadávat na hráče něco ve stylu, jako vlastně prožíval ten náš menší, když tam na něj nadával ten týpek. Ale jako tenisti, já jsem viděla samozřejmě nějaký vyjádření třeba Coco Gauff a jiné, kteří říkají, my chápeme, proč jsou tady ti influenceři, rozumíme tomu, že my jsme taky samozřejmě influenceři svým způsobem a rozumíme, že to k tomu patří, že tour potřebuje vydělávat peníze, že samozřejmě ten Grand Slam potřebuje vydělat nějaký peníze, že oni dělají promo nejenom tenisu a všemu, ale prosili bychom, aby všichni lidi, kteří prostě chodí na tenis, dodržovali tu tenisovou etiketu a to je problém. A já jsem celkem ráda, že k tomu Wimbledon přistupuje takhle přísně. A od nikoho jiného bych to ani nečekala, že hned první se ozve a řekne, tak u nás to teda takhle nebude. A my si chceme tady z toho udělat hezký britský tenis.
0: Tak já jsem na tebe sázel, že to dáš tý nohy.
1: A to bylo zlej tohle, co to bylo? Levou zadní.

0: Spevněný.
1: Máš to takový spevněný.
0: Mám to takový spevněný, bohužel nemluvím o svém středu těla. Tak, Vašku, já bych ještě pokračovala takovou sportovní vlnu.
1: Dobře.
0: Sportovní notu.
1: Dobře.
0: Jo?
1: Bude to o tenise?
0: Ne.
1: Fotbal.
0: Bude to o fotbale, ale bude to o našem oblíbenci, kterým je Erling Haaland.
1: Ano.
0: Já už prostě, on je taková i postavička, to ani já neřeším, co on hraje, nehraje, nebo já řeším jeho soukromý život. Sleduju ho, protože mě to baví. Jeho videa, jeho různé fotky, nějaký jako hlášky, který on má. Takhle, trošku musím říct, že teď čekám, až mu malinko dorostou ty vlasy, nejsem úplně fanoušek tohohle toho baskatu. Chtěla bych aspoň takovýho Nicka Cartera třeba.
1: Jo, ale já myslím, že i takhle je to dobrý. Ale je pravda, že když jsem ho viděl na fotkách, tak jsem ho nepoznal. Jsem kal nějaký blondiák tam kope do balónu, no. A pak... Aha, tak to je... Tak musím, člověk si musí zvyknout.
0: No, prostě ten brand lehce utrpěl, ale mám tady tip od Erlinga Haalanda, jak hořet, ale nevyhořet. Protože samozřejmě on potřebuje ten zápal, aby ho...
1: Ano, aby ho pořád fotbal bavil.
0: Aby ho to bavilo, aby chtěl hrát, aby chtěl chodit na tréninky a samozřejmě našel tedy trik proti vyhoření. Překvapivě to ale souvisí s ohněm opět. Mm-hmm. On totiž s psychickou únavou bojuje tím, že štípá dříví a potom hledí do plamenů.
1: To jsem viděl, že štípá dříví. To ještě ano. Nějakýho svého spoluhráče taky vytáhnul na štípání dříví někde na nějaký chatě, kde trávili jako jasně nějaký víkend.
0: Jo, a takhle, ale on to nedělá jenom, že jsou jako na chatě a potřebují si zatopit.
1: Jo.
0: Ale že ho to takhle naučil jeho táta.
1: Mhm. Takže pokud potřebujete jako nevyhořet, tak si musíte nejdřív naštípat dříví.
0: Ano, táta mě naučil, že právě taková činnost člověka skvěle zahřeje a připraví na velké výzvy.
1: Jo, ale je pravda, takhle, já s ním mám taky takové drobné zkušenosti, protože u nás taky topím dřevem, protože, no to je jedno, prostě topím dřevem.
0: No a takhle třeba a po dlouhém vysílání se mnou, pomůže ti to?
1: Ano. Tyjo, to, hele, to já jsem úplně rozjetý, to prostě ta sekírka, ta se nezastaví.
0: To je to. Tenhle týden, už asi pátý den vysíláme do jedny, já musím naštípat všechno dříví, to už se nedá. Potřebuji očistu.
1: Jen si na tebe vzpomenu a hnedka mám takovou vervu s tou sekerou, že to prostě, ten kalač, ten letí úplně prostě a to pak to dříví normálně lítá. A jak já tomu rozumím?
0: No.
1: Jak
0: Václav byl dneska poněkud neklidný.
1: Jo, takže...
0: Už tady Vašek s tou sekírkou v práci, on si čistí hlavu.
1: A vám taky za chvíli vyčistí. Tyjo, to bylo drsný takhle. To nemůžeme takhle říkat.
0: Ne?
1: Ne, to by skoro jako... To je skoro jako navádění k nějakému násilí. Nebo ke schvalování minimálně.
0: Ne, to my jsme proti.

0: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt-ateliér.cz.
2: Počkej, ty už si uklidila.
3: Jo.
2: Ale vždyť si začala před chvilkou.
3: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
4: Au, to znělo osobně.
3: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
8: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník,
10: malíř,
9: topenář,
10: podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na regbity.cz.
11: RegBity, záruka kvality.
12: Express FM.
13: Hudba. Na prvním místě.
12: Tohle je Express FM.

0: 11 hodin a 26 minut, stále jsme tady společně s vámi, Babu a Václav. Jdeme za kapelou YouTube.
1: Překvapivě ano, s tímto tématem přicházíme my a ne náš Mik, který teda ale dorazí vysílat po nás. Jeho oblíbená, nejoblíbenější kapela, kvůli které on je schopen celý svět obletět, jenom aby je mohl vidět. Tak YouTube letos slaví 50 let, 50. výročí od vzniku. Tahle ta dublinská parta teď dostane ještě navíc k tomuhle výročí krásný dárek od irské centrální banky a tou je sběratelská mince.
0: Mm-hmm.
1: Bude to 2 eurovka. Mm-hmm. Budou ji prodávat od 25. září a mají na to takový jako speciální web, jakým jsem Collectors Coins IE, něco takového. Zatím teda jsem neviděla nikde oficiální design té 2 eurovky. I na tom oficiálním webu tam jenom klikneš a oni tam jenom vypisujou, mají tam prostě jenom článek o tom, že ty mince budou existovat, ale není tam, jak bude vypadat. Zatím to teda nevíme. Zatím ještě ani nevíme, kolik bude stát tahle ta mince.
0: Tak když to má být 2 eurovka.
1: No, ono právě se to netváří, že by irská centrální banka tu 2 eurovku chtěla pustit do běžného oběhu, že skutečně půjde o sběratelský předmět jen a pouze.
0: Takže to nebude mít jako možnost si úplně každý třeba Ir koupit.
1: Ne, ale Irové už si z toho dělají docela srandu a připomínají třeba tu situaci, když se všem album YouTube objevilo, i když jste ho nechtěli v iTunes.
0: Takže YouTube do každé rodiny.
1: YouTube do každé rodiny, takže Irové a celý internet už si z toho právě dělají srandu, že tuhletu eurovku dostaneš, i když ji nechceš. A nebo někteří samozřejmě škarohlídí píšou, tak to je poprvé, co nechci peníze. Takže už joky se rozjeli a samozřejmě YouTube si ale můžou jako aspoň dát zase něco do poličky, protože předpokládám, že u nějakého spuštění nebo u něčeho se asi objeví.
0: Jasně.
1: Předpokládám, že každý dostane svoji nějakou minci a bude k tomu nějaký hezký event.
0: Ještě s jejich tvářema.
1: Ano. A potom taky samozřejmě zahrajou na vánočním večírku irské centrální banky.
0: O to jim vlastně celou dobu šlo.
1: Ano, to bylo.
0: Hele, jak bychom dostali tu kapelu na večírek? Dáme jim minci.
1: To je nápad.

0: Tohle jsou Asteroids Galaxy Tour na Expressu 11.34. Dnes jsme už otevřeli několikrát téma nějakých hororových, napínavých filmů, které by mohly přepsat historii, s tím, že by bylo nějaké trošku novější téma. Já vím, že tohle jsou čelisti, že to není až tak úplně jako zajímavý, ale bavili jsme se o tom, že by mohl být třeba nějaký ten jako takový horor, jak třeba takový ty malý rybičky, který máte v tom akváriu, jak vás najednou, jako že se lidi ztrácejí.
1: Jo.
0: A ty rybičky pořád tloustnou. Jo, tak mě napadlo, kde by se to mohlo odehrávat.
1: No.
0: A je to vlastně jako, je to úplně čerstvý a vím, kde by se to natáčelo. Natáčelo by se to na brněnském výstavišti, protože tam má právě vzniknout veřejný akvárium asi za 700 míčů se stovkami živočišných druhů.
1: Wow.
0: Bude tam 100 akvárií, vodní nádrže, 400 tisíc živočichů tam bude. Bude tam nějaký 50-metrový podmořský jako tunel, což je hezký.
1: To mám ráda, ty tunely.
0: To mají třeba v Hradci, takže tam jsem jako byl, to bylo pěkný. Jo, takže tak. A právě tam by se mohla odehrávat nějaká takováhle situace, kdyby se začali lidé ztrácet a rybky a meduzy kloustnout.
1: A víš, co se ještě v Brně možná odehraje za situaci, za akci, kde se budou možná lidé ztrácet?
0: Ne.
1: Já jsem to viděla dneska na Instagramu. Oni tam totiž chystají, mi to vyjelo, Silvestr v Brně se to jmenuje. A je tam moc velký line-up. Lunetik, Holky, Verona, Petr Holík.
0: No.
1: Bude to velký.
0: No.
1: Podobně lidi se tak ožerou, že se budou ztrácet.
0: Se budou ztrácet. Jako ztrácíš se v mojí paměti.
1: Přesně. Že se ztrácíš se na náměstí Svobody prostě.
0: Už jenom ten line-up je hororovej.

0: try to forget that I was only your lover.
1: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Express. Music first.

0: Opět jedna z těch věcí, která vás hodí vždycky do nějaký takový jako pohody. Kdybyste chtěli být někde u vody. U pohody, u vody. Co?
1: Jo.
0: Zase to kabrio, zase prostě ten vítr a jedeme. Kdo má teďka vítr, nebo kdo měl poměrně vítr, tak to je The Weeknd, který zakončil svoje historické turné po Evropě a Velké Británii. A nakonec tady už jsou z toho nějaký čísla, nějaký výsledky, kolik se jako vydělalo.
1: Ano.
0: Celkem to jeho turné, které mělo 42 zastávek, vidělo 2,3 milionu fanoušků. A hrubýho, bruto, takzvaně bruto, ano, to hodilo 345 milionů dolarů. Čistýho by to bylo asi, mám ten dojem, 120 nebo kolik, že to tady se píše, že by to tak mělo být. A je to teda jako docela slušný zářez, řekl bych, že ten Weeknd hold prostě... A já jsem si říkal, teď on je pořád na turné.
1: Furt, no.
0: On byl vlastně zase 2 roky a tohle je jenom ta část, která je právě Velká Británie a Evropa jako taková.
1: Nějaký nesmysl a on s tím dělal i nějaký rekordy vlastně, když měl ty koncerty v Paříži, tam na nějakém tom jejich ala jako Strahově. Mhm. Tak vím, že on tam lámal nějaký rekordy taky v počtu diváků, kteří přišli nás solistů a já nevím, co všechno to bylo. Ale vypadalo to teda úžasně, musím říct, uprostřed taková ta socha té robotky, nebo já vlastně ani nevím, jak to přesně popsat.
0: Humanoid.
1: Takový humanoidní nějaký něco, jako opravdu to vypadalo teda...
0: Jo, on tam vyprodal...
1: Úžasně.
0: Ve Francii tam vyprodal 6 koncertů na Stade de France a přilákal přes 500 000 fanoušků.
1: No, úplně jako...
0: Takže...
1: Nesmysl.
0: A vyprodal 13 stadionových koncertů ve Francii.
1: No. Což ale zase dobrý je, že on jednu dobu vyhrožoval, že půjde do důchodu, že bude končit. Jakože Weeknd končí a možná teda budu dělat muziku pod nějakým jiným jménem a něco takového tam jako se motal. Ale naposledy aspoň, že teda řekl, že žádný důchod nebude. Že měl chvilku pauzu a že zjistil,
0: že mu to chybí,
1: že takhle by to nešlo, že ještě není připravený na důchod. Takže pokud Weeknd patří k vašim oblíbencům, tak se nemusíte bát, rozhodně to není jako žádný poslední tour nebo ještě jedna deska a končím. Ne. Hmm. Má to moc rád.
0: Jako ono, když takhle, když pak vidíš, otevřeš si prostě v mobilní aplikaci svoje konto, tak každý se rád takhle podívá.
1: Jo, ale taky by si mohl říct, jo, tak to už mám hotový.
0: Mohl, no. A oni si taky takhle otevřou tu svoji aplikaci ty na finančním úřadě a pak říkají, tady nám něco...
1: Pane Weeknd.
0: Tady nám něco nesedí. A co to je to za tu položku tady?
1: To si ale nemůžete dávat do nákladů.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze exposlance Dominika Feriho obžalovaného ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Případ bude znovu řešit obvodní soud pro Prahu 3. Ruská FSB zadržela Rusa, člena ochranky britské ambasády, jenž údajně schromažďoval informace o britských diplomatech, které následně měl předávat ukrajinskému blogerovi. S Kyjevem podle FSB plánoval teroristický útok na velvyslance i na diplomaty. Trenér Jindřich Trpišovský bere dnešní zápas úvodního kola hlavní fáze Ligy mistrů s Lens jako první test, zda se fotbalisté Slavie oproti loňsku zlepšili. S týmem chce udělat vše proto, aby ukončili letité čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže. Zápas začíná v 9 večer. Dnes bude převážně oblačno až polojasno, na většině území nás čeká citelné ochlazení na 21 stupňů Celsia maximum.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: No je to tak, ještě ráno.
3: Ještě je ráno pořád.
1: No jsme tady, my taky pořád ráno.
3: No teda. A tak možná, že někteří vstali až teď, po 12.
1: Ponoční.
3: A mají ráno.
1: Ano.
3: Dobré ránko, tak jak jsme se vyspinkali.
1: My jsme ale do růžovočka.
3: Prosím vás. My vás hnedko vytáhneme z postele, a to s Nirvánou. My si totiž připomínáme v našem hudebním kalendáři 35 let od vydání tracku Smells Like Teen Spirit.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle jsou Nothing But Thieves, docela slušná vypalovačka. Slušný vypalovačky měli taky chlapci z Nirvány. 27. tohoto měsíce budou v Los Angeles odměněni a oceněni cenou Video Vanguard Award v rámci MTV Video Music Awards. Tak to jenom na úvod. Jestli tam přijde Dave Grohl a Chris Novoselic, tak to se neví, protože nějak se k tomu jaksi úplně nemají. Ale kdo ví, třeba nakonec ve finále dorazí.
1: Třeba budou mít volno v kalendáře a řeknou si,

0: A tak, oni nás zvali na nějakou akci, jestli tam bude chlast zadarmo, tak půjdem.
1: Tak já myslím, že už toho chlastu asi moc tolik jako nedají, jako dávali.
0: No to asi už tolik ne, ale tak Dave Grohl si přece udržuje nějak ty hlasivky tím průběžným kloktáním toho alkoholu.
1: Ano.
0: Nějakýho toho pivka a tohleto. Takže
1: ano.
0: Něco si dají. Každopádně ano, dneska je to 35 let od té doby, co Nirvana vydala svůj průlomový single Smells Like Teen Spirit. Hodně popularitě pomohla samozřejmě taky videoklip a velice častá a frekventovaná rotace na tehdejší MTV. Jinak, co se možná úplně neví, je, že vlastně tenhle ten track se jmenuje podle holčičího deodorantu.
1: Fakt?
0: Ano, legenda praví, že údajně jedna kamarádka Kurta Cobaina mu napsala na zeď vzkaz, že Kurt smells like teen spirit. A právě teen spirit je název toho deodorantu, který tehdy používala jeho přítelkyně, takže on tak nějak jako, ona se z něj trošku dělala srandu, že on vlastně voní po té přítelkyně tím jejím deodorantem. A jemu to přišlo cool, on si to vůbec nějak jako nespojil. Jemu se to líbilo, tenhle ten jako smells like teen spirit a tak to použil pro ten název, nebo použili kluci z Nirvány pro ten název. Jinak, co se týká takových jiných ještě zajímavostí, on teda tomu songu nikdo moc jako nevěřil, popravdě.
1: Oni ho nechtěli, protože ne. To jim to znělo jako Pixies a oni jako, že to asi ne, ale nakonec si donutil hodinu a půl hrát to pořád ten riff v tom studiu, až teda nakonec. Tak mi to teda zahrajem, no. Tak to nahrajem.
0: Tak to teda nahrajem, takže tohle je úplně poslední přírostek k tomu albu a nikomu se jako moc nechtělo. A moc se jim nechtělo ani do toho videoklipu, který nakonec přispěl k popularitě nejenom Smells Like Teen Spirit, ale podle mě i celkově Nirvány. Co je taky docela zajímavý je, že všichni ty lidi, kteří hrajou v tom videoklipu, který nejsou kapela, jsou fanoušci, kteří byli pár dní předtím na koncertu, kde oni rozdávali letáky, doražte, jestli chcete hrát v našem klipu. No a oni teda dorazili, jenom se natáčelo trošku díl, několik hodin a spousta těch fanoušků už to jako nebavilo. Už to trvalo strašně dlouho. Takže nakonec Kurt vlastně navrhnul tomu režisérovi, hele, co kdyby to tady jako zdemolovali. Takže oni v momentě, jak začnou demolovat ten set, tak je to vlastně jako taková improvizace, ale je to jako upřímný chaos už totálně rozčílených lidí, kteří strávili většinu svýho dne na nějakém natáčení, kde vůbec nechtěli strávit tolik času a už měli nervy a rozhodli se to tam jako prostě zdemolovat se všema grádama.
1: Nebylo to zinscenovaný, prostě to ne. Tak jako vyplynulo ze situace.
0: Přesně
1: tak. To bylo real v tom Los Angeles, v tom klubu Roxy.
0: A možná to i proto to má takový cool vibe, že proto to potom na ty děti, co koukali na to MTV, jako mělo takový vliv a celý se to takhle rozjelo. Vidíš, tak deodorant, pár naštvaných lidí a máme z toho kultovní hitovku.
1: Jo. Mimochodem, tuhle písničku už potom nikdo z té kapely nechtěl hrát, protože ta se tak ohrála. A my tomu rozumíme, že když jste prostě jakože interpret takovýhle písničky, že už to pak jako ani nechcete hrát. Byť vás to vlastně udělalo takzvaně.
0: No, a blbý je, že samozřejmě spousta takových těch podle Nirvány fejkových fanoušků šlo na ty koncerty, aby slyšeli tenhle ten track a odcházeli zklamaný.

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skuty Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
8: Změnili jste adresu,
9: stěhujte se bez stresu,
7: naše rada zní.
10: Stěhování Krbec všechno zařídí.
11: stěhovanikrbec.cz
12: Stěhovací a vyklízecí služby.
13: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
14: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
15: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
16: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
15: Více na www.hermann.cz.
16: Hermann. Jistota na celý život.
17: Hudba na prvním místě.
18: Express FM. FM.

Milky a Mall Grab, Just the Way You Are na Express FM, je 12.32. Ukazuje se, že nejenom, že vinily nejsou mrtvé médium, protože vinily stále běží a stále se prodávají a čím dál víc, ale dokonce se také za první půl rok tohoto roku zvyhly tržby ve Spojených státech z prodeje CDček. A to o 58% a ještě nějaká ta desetina navíc. Což je tedy neuvěřitelný, protože to vypadá, že skutečně i CDčko přežije tuhlenstu dobu streamovací. I když samozřejmě nebudeme si nalávat, streamy jsou pořád největším zdrojem hudby pro normální jako lidi, posluchače, konzumenty. Ale zřejmě tady vlastně dochází k tomu, to, čeho se bojí třeba hráči her, že už si nebudou moci koupit žádné DVDčko nebo žádnou hru fyzicky, že by něco strkali do mechaniky, ale všechno se to bude stahovat a všechno to bude digitálně a nikdo nic nebude vlastnit. Takže možná tahle panika z toho, že ještě něco máte v ruce, zapříčinila to, že se takhle zvyhl prodej. Nárůst, který signalizuje skutečně něco zajímavého. Co? Tak to se teprve ukáže. To, co máme před námi, tak to je další hudba Tom Odell a jinou a za malou chvíli Josh Baker, Poppy Bescomp nebo Taylor Swift na Expressu.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Express FM.
10: Hudba. Na prvním místě.

Tohle jsou Vombec, Greek Tragedy. Je 12 hodin 48 minut, dneska je čtvrtek 10. září, blíží se 13. hodina. Máme to tady tak trošku v nepořádku, máme to tady rozházený. Můžeme říct klidně čurbes, možná bych se nebal použít slovo i bordel, ale v těch službách prostě se to tak jako musí nějak jako zařídit, když zrovna dva lidi jsou nemocní, že? Tohle je Peggy Gou, Remedy a ještě také Empire of the Sun do 13. hodiny, potom už Mick tady ve vysílání Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzinu i nafty stoupla za týden o téměř 2 koruny. Benzín byl naposledy dražší v srpnu 2022 a nafta je nejdražší od letošního dubna. Vláda rozhodla, že nebude omezovat marže prodejců. Rok před parlamentními volbami na Slovensku má nejvyšší podporu opoziční hnutí Progresivní Slovensko Michala Šimečky. Výrazně však posiluje mimoparlamentní hnutí Republika Milana Uhrýka, které se už dotahuje na vládní stranu Smer premiéra Fica. V letech 2028 až 34 bude možné evropské prostředky využívat v Česku i na investice do sportovišť. Mohlo by to přinést 5 až 10 miliard korun ročně, odhaduje na základě zkušeností z jiných zemí Česká unie sportu. Dnes odpoledne čekáme většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou slabé přehánky, teploty 17 až 21 stupňů, na horách kolem 13. Bylo 13 hodin, teď už je jedna minuta k tomu. Zdraví vás Michal, dnes výjimečně spolu strávíme čas mezi 13 a 16.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Sedmé album KG Elefanty na spadnutí, tohle byl pilotní single z něj, jmenuje se Beaches in Tennessee. Jestli se to album bude jmenovat Dying in Reverse, což je druhý single a taky název turné, na které KG Elefant vyrazí, to zatím nevíme. Každopádně víme, že to turné bude probíhat na začátku příštího roku a vyhne se Praze, jak už to poslední dobou bývá, skoro bych řekl až trendem u zahraničních kapel. Pokud byste chtěli vyrazit, tak nejblíž máte 8. února 2027 berlínský Tempodrom a o den později krakovské studio, samozřejmě v Polsku. Jinak jsou to už vzdálenější místa, ale zase si to můžete spojit s takovým pěkným jarním téměř výletem. Třeba do Nizozemska, Belgie nebo Itálie. Tam už bude poměrně příjemné počasí. No, my si teď dáme další takový koncertní tip, protože přichází Beyond Right Thing.
1: Čtvrteční odpoledne na Express FM. Express
0: FM. A když říkám koncertní tip, tak je to koncertní tip, který je opravdu, ale opravdu za rohem, protože dneska v pražském klubu Café v lese můžete zažít show tohodle amerického jednočlenného projektu, který je elektronický, je hodně založený na smyčkách a myslím, že ten koncert, nebo respektive ta party, bude stát za to. Tohle to je Beyond a Right Thing.

0: To jste ještě nevěděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
1: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
6: Music. First.
7: Express FM.

Sam Fender a jeho starší kousek, ale pořád skvělý, možná spíš tím věkem uzrál, 17 Going Under. My se teď vydáme do zámoří, i když vlastně i trochu do Velké Británie, protože pro 52. sérii se vrací legendární sketchová show Saturday Night Live, a to už 26. září právě v zámoří, ale můžeme se těšit i na Saturday Night Live UK, která letos v březnu vstoupila na obrazovky a očividně bude pokračovat. Co se týče první epizody, tak tu bude moderovat nejúžitečnější hráč finále NBA a hvězda New York Knicks Jalen Brunson a vystoupí tam Cat's Eye, tedy dívčí skupina, která málem měla za členku i slovenskou Adélu. Další epizodu bude moderovat Dakota Johnson a vystoupí tam Turnstile. Taky se můžou diváci těšit na Rosalíu a Gracie Abrams. Co se týče Saturday Night Live UK, tak zatím dvě epizody jsou nahlášené, a to 19. a 26. září. Co se týče tamních hostů, kteří budou tam zpívat, tak to budou Rachel Chinuriri a Royal Blood. A taky už tuto sobotu, tedy bude úplně první díl, a tam bude moderátorem Jeff Goldblum a jako hudební host C-Met. Takže dohromady tři epizody jsem to tady přehlédl, omlouvám se. No a my se teď dáme takovou ochutnávku toho, co by vás mohlo čekat 19. září, pokud budete koukat na Saturday Night Live UK, protože to tam právě vystoupí Royal Blood, kteří samozřejmě chystají nové album Dead Company a z něj zatím vydali tenhle ten skvělý našláplý single 10 over 10.

Florence Road, to je ulice na předměstí Dublinu, kde se potkali Lily, Emma, AB a Hannah a založili spolu čtveřici Florence Road. A je to jedna z nejsledovanějších mladých kytarových kapel současnosti. Nás hodně baví a proto vám ji rádi hrajeme. A hrajeme od ní i tenhle ten nový single, který se jmenuje 7563, nebo chcete-li 7563. No a jestli je to ukázka z dalšího, respektive úplně prvního alba, plnohodnotného, protože holky zatím mají jenom jedno EPčko a jednu mixtape, to zatím nevíme a je možné, že tyhle ty mladé kapely už hold budou vydávat jenom singly, občas to spojí do nějakého EPčka nebo mixtape a už to nebudou prostě řešit, protože stejně to všichni posloucháme přes Spotify, teda skoro všichni. Teď si dáme ukázku z posledního, bohužel, alba Daft Punk společně s Pharrellem Williamsem, Lose Yourself to Dance.

0: přejete zažít na cestách se slivomatem, poslouchat racky na pobřeží, nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem, toulat se uličkami v dalekých krajích, spát se frgály, prošlapat po Evropě sandály. Pořiďte si dovolenou na slivomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slivomat, to musíte zažít.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

Tohle jsou pozitivní Blossoms a pokud někdy posloucháte nás s Petrem, tedy Express Drive mezi 16. a 19., tak víte, že my rádi tam říkáme různé pozitivní zprávy. No a teď mám jednu takovou. Jeden biolog na Bali totiž vytvořil plastický materiál, ale vlastně není vůbec plastický. Je vyroben z manioku, neboli kasavy, a může potom skončit i ve vodě, kde si na něm dokonce ryby pochutnají. To, myslím, je velmi dobrá alternativa ke klasickým plastům a doufejme, že všechny tyhle ty alternativy, které se různě objevují, ať už jsou vyrobeny z čehokoliv, co se dá buď rozložit, anebo dokonce v tomto případě i sníst, najdou svoji cestu k zákazníkům a ty klasické plasty třeba úplně, ale úplně zmizí časem, nebo aspoň se budou jenom recyklovat ty už dotud vyrobené. Tak musíme doufat a zdravíme tedy do Indonésie a děkujeme za takovou dobrou zprávu. Teď si dáme Annabelle anebo Hives. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Knihovna Václava Havla ponese nově jméno První prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po prezidentovi Dagmar Havlové. Cestou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Norska na pohřeb krále Haralda V. poznamenal vpád ruských dronů na moldavské území. Moldavsko skutečně v době odletu ukrajinského prezidentského speciálu zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru. Etická komise Fotbalové asociace České republiky rozhodla o mimořádně tvrdém trestu pro moravský klub, který mezi lety 2015 až 25 působil v třetí nejvyšší soutěži. FC Zlínsko potrestala za 3 případy match fixingu, narušení regulárnosti soutěže a úplatkářství vyloučením ze soutěže až do nejnižší 10. ligy a pokutou 150 tisíc korun. Start Brno byl potrestán částkou 100 tisíc korun a odečtem 10 bodů. Dnes odpoledne čekáme většinu oblačno, výjimečně se vyskytnou slabé přehánky, teploty 17 až 21 stupňů, na horách kolem 13. Do 2. hodiny vstupuje dnešní odpolední vysílání, kde vás výjimečně zdraví místo Veroniky Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Disco.

0: Pičtí Temper City, jejich Reverse Psychology. Jestli z tohohle bude další deska, respektive první deska, to taky nevíme, ale už se spekuluje o tom, že pravděpodobně ano. Pokud byste přemýšleli, na co dneska vyrazit do kina, tak samozřejmě můžete na našem webu najít rubriku podcasty a poslechnout si Filmex, a nebo vám to řeknu já. Dneska startuje v kinech korejský akční sci-fi thriller, který se jmenuje Hope, a najdete v něm kromě korejských herců taky Michaela nebo Michaela Fassbendera a Alicia Vikander. Taky se můžete vyrazit podívat na Anthony Bourdaina ve filmu Tony. Je to lehce komediální případ, jak se tenhle ten legendární kuchař a publicista, který už bohužel není mezi námi, dostal vlastně ke gastru. No a taky se vrací Magická posedlost se Sandrou Bullock a Nicole Kidman. Po 28 letech tato magická romantická komedie dostala svůj druhý díl, a jak tady hezky píšou na Czech Crunchi, doufejme, že to bude lepší než Ďábel nosí Pradu 2.
1: Odpoledne na Express FM.
0: My teď zabrousíme do našeho hudebního archivu. Tohleto je docela překvapivá dvojka. Nick Cave, Kylie Minogue, Where Do Wild Roses Grow.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman Expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman Expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
2: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila suši? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
5: A pro co?
4: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
5: Jasně, co mi vybereš?
4: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
6: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. autojarov.cz.
9: Music. First. Express FM.

Good Neighbors a jich Keep It Up. No a já mám dobrou zprávu pro všechny turisty, kteří se chystají do pražské metropole nebo do Prahy, protože po 2 letech se vrací provoz lanové dráhy na Petřín. 22. září v 7 hodin ráno se rozjedou nové vozy 4. generace od designerky Anny Marešové ze stanic Újezd a Petřín podle pravidelného jízdního řádu. No a pak budou jezdit po 10 minutách až do 10:45 večer. Jednorázové jízdné stojí 100 korun, ale kdo si koupí jízdenku přes apku, tak zaplatí o 10 kačku míň. A pokud náhodou máte lítačku, protože jste třeba turisti, kteří jsou z Prahy a chtějí se svést lanovkou, tak to máte v rámci předplatného. Pokud vyrazíte do Prahy na delší dobu a koupíte si lístek na MHD na 24 nebo 72 hodin, tak to taky máte v ceně. Takže to není tak hrozné, i když ani ta 100 koruna. Člověk utratí takových peněz za spoustu blbostí a tohle bude zážitek se svést lanovkou. Takže od 22. září od úterý máte šanci se opět podívat na tu naši českou malou Eiffelovku lanovkou.

Tohle je Martin Devolder z Belgie, kterého můžete znát jako jednoho členu kapely Baltazar a taky jako jediného stálého člena projektu Warhouse. No a právě tenhle ten oblíbený projekt vyráží na světové turné, tedy vyrazí až v únoru příštího roku a 17. března jeho cesty zavedou až do pražského prostoru Archa Plus. Bylo to oznámeno právě dnes před pár hodinami, takže pokud máte rádi tenhle ten projekt, tak koukněte na warhousemusic.com a můžete vyrazit na koncert. No a kdybyste chtěli někam jinam, tak můžete, těch zastávek bude spousta po celé Evropě, takže si určitě vyberete. Express FM. Express.

0: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
2: Začalo samočištění a vysoušení.
1: Takže žádná kbelíková nostalgie. Jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days jen do 20. září.
7: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
8: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Tohle je Libyanka, její single People. My máme hudbu na prvním místě, to se u nás dobře ví, ale občas tady máme také více mluveného slova, a to hlavně v rozhovorech. No a mezi ty pravidelné patří Express Star, náš seriál o televizní tvorbě, kam si zveme různé lidi ze zákulisí i zpřed kamer. Tentokrát to byly vlastně od každého jeden kousek, protože přišla herečka Bára Motlová a taky castingový režisér Alois Ponížil. Oba jako hlavní téma s oběma byl seriál Ulice, protože Bára Motlová je právě novou herečkou v sestavě tohohle nekonečného seriálu, který vstoupil do 21. sezony, no a Lojza Ponížil, ten se zase stará o to, aby měl v Ulici kdo hrát, protože má na starosti právě obsazování rolí. No a mě mimo jiné zajímalo, jak je to, když přijde nějaká nová postava, jestli už předem přemýšlí tvůrci, jak zahýbe s dějem a jak zahýbe s těmi postavami.
1: Vždycky se trošku jako přemýšlí, jak ten divák bude reagovat. To je vlastně neustálý vjem, který autoři ty Ulice mají. Pořád jakoby to nějak jako řešíme, co na to řeknou lidi.
2: Ale myslím si, že asi ne v tom smyslu, jakože tvoříte figury, které musí mít lidi rádi, že jo? Tam se musí prostě provokovat. Tam se to musí pořád
0: emoce nemusí být jenom kladné.
2: Ty antenky se pořád musí jako kořenit, že jo? Takže to si myslím, že přesně jak jsem říkala, ať je to jako milá holka, tak si myslím, že ty vody jako dost rozvíří, no.
0: Express Star. Vaše antenky se mohou teď nakořenit směrem k webu express.fm.cz, kde si celý rozhovor můžete přehrát v našem podcastovém přehrávači. No a částečně si můžete i přečíst, podívat se, jak to Báře Alojzovi u nás slušelo. Zkrátka, prostě máte tam k dispozici celý stý díl Express Star.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česko v poslední době zaplavují padělky evropských osobních dokladů, které jsou tak dokonalé, že policisté nemají šanci odhalit, přestože při jejich kontrole postupují správně. Týká se to nejen papírových dokumentů, ale i modernějších plastových kartiček s ochrannými prvky. Rusové, včetně příslušníků armády, získávali roky po invazi na Ukrajinu bojový výcvik v táboře v Bularsku. Mezi jejich instruktory byli i bývalí příslušníci amerických, britských a australských sil. Tak zní výbušné tvrzení, které podle webu The Daily Telegraph se objevuje ve zprávě vypracované pro tajné služby Spojených států, Británie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Americké basketbalistky dál ukazují na světovém šampionátu svoji dominanci. Ve čtvrtfinále v Berlíně absolutně smazali Maďarsko a po výhře 108-56 postoupili do semifinále. Na mistrovství světa tak Američanky drží neskutečnou bilanci. Nepoznali porážku od semifinále v roce 2006. Dnes odpoledne čekáme většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou slabé přeháňky, teploty 17 až 21 stupňů, na horách kolem 13. Do poslední hodiny vstupuje dnes vysílání pro čtvrteční odpoledne, odkud vás výjimečně zdraví Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle je Charlie XCX a její Wink Wink. No a já jsem vás už zval do kina. No mám tady pro vás taky pár koncertních pozvánek na dnešní večer. Rád bych vás pozval na koncert Dana Bárty s Jaroslavem Frýdlem, jeho dvorním kytaristou na Slezské plovárně v Hradci Králové, ale vypadá to, že je vyprodáno, ale kdybyste hodně chtěli v Hradci vyrazit, tak můžete třeba zkusit, jestli náhodou tam třeba nebude někdo prodávat před vchodem, anebo jestli se neuvolní pár posledních lupenů. To, že v pražském Kafe v lese hraje Beyoncé, to už jsme tady dneska řešili, řešili jsme to i včera v Express Drive, tak na toho můžete vyrazit, bude to velmi zajímavé. Jeho předskokankou bude Táňa Lvovská. V amfiteátru v Řečkovicích v Brně dneska hraje David Koller se svojí kapelou Zax Pop v Plzni. Dneska hostí koncert neortodoxní zpěvačky Mucha, teda Nikoli Muchy. No a ještě jednou se vrátíme do hlavního města, protože tam dneska dorazí mezinárodní kapela usazená v Česku Noha, neboli Noise of Human Art. A pokud počasí dovolí, slibují taky speciální akustický set na střeše, respektive na palubě, Cargo Gallery. Tak pokud byste neměli dneska co dělat, tak doufám, že jsme vám teď dali pár tipů, na co byste mohli vyrazit. No a tady je ukázka z toho, co vás dneska v Cargo Gallery v Praze čeká.

0: Tohle je americká dvojka 21 Pilots, jejich Lane Boy. Za chvilku nám z Austrálie zaspívají DMAs single Fading Like a Picture. Bude tady taky Adela, která je ze Slovenska, ale teďka více v LA. No a dáme si jeden výroční speciální old school.
1: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
4: Spěchejte na www.webgloob.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
9: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
10: Změnili jste adresu,
11: stěhujte se bez stresu.
10: Naše rada zní,
11: Stěhování Krbec všechno zařídí.
10: Stěhováníkrbec.cz.
11: Stěhovací a vyklízecí služby.
12: Express. Music first. Express FM.

Sliboval jsem výroční speciální old school. Ano, dnes je ten den, kdy před 35 lety vyšel soundtrack k našemu mládí, některý z nás, hymna generace X se taky této písni říká, a taky píseň, která katapultovala Nirvánu z takové, řekl bych, undergroundové kapely ze Seattlu na výsluní, kde se jí teda bohužel nelíbilo a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Pokud byste chtěli vědět o hitu Smells Like Teen Spirit víc, tak stačí kouknout na náš Instagram Express potržítko FM, kde k tomu máme poměrně obsáhlý příspěvek, takže já nebudu všechno opakovat a pojďme si radši zahrát tady tu legendární píseň, kterou Kurt Cobain a jeho parťáci neměli moc rádi, hráli ji většinou úplně jiné verzi, zpomaleně, zrychleně, anebo prostě třeba se špatnými slovy. My vám ji pouštíme v originálním znění bez titulků.

je nejnovější počin The Strokes z jejich už vydaného alba, které získává rozporuplná hodnocení, a tenhle single se jmenuje Lonely in the Future. Kdo oslaví příští rok 40 let od svého velkého hitu, to je Susan Vega. Ten hit se jmenuje Luca, na první poslech zní nenápadně, stačí se ale zaposlouchat do slov a začne se odehrávat příběh dítěte, které vysvětluje sousedovi, proč se z jeho bytu v noci ozývá křik a proč je lepší se na nic neptat. Hodně lidí si myslelo, že inspirací pro tuto píseň byl soused Susan Vega, protože právě jméno Luca měl skutečný chlapec, který bydlel ve stejném New Yorkském domě. Susan ho potkala u výtahu a jeho neobvyklé jméno jí utkvělo v hlavě. Bohužel příběh nebyl tohodle chlapce, nebo možná bohu dík, byl přímo Susan Vega. Ona byla týraná a přiznala se k tomu až relativně nedávno. Více si o tom můžete přečíst na našem webu expressfm.cz. No a o kom se mluvívá, nedaleko bývá, tak tady je Luca od Susan Vega.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
9: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
8: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
9: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
8: Přece Hermann.
9: Hermann. Jistota na celý život.
10: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
11: Music. First.
12: Express FM.

Zatímco zpravidla v tomto čase do studia přicházím, tak dnes je ten čas, kdy se loučím. Dneska jsme se s Petrem museli rozdělit, protože Veronika je nemocná a těšíme se zase v pondělí spolu, protože zítra mám plánované volno a tím pádem tady Petra opět nechám samotného, tak snad to tady vydrží chlapec bez země, bude se nám stýskat a o to víc vám to nabijeme informacemi, zajímavostmi a skvělou hudbou v pondělí mezi 16. a 19. Tak se mějte krásně a zase se těším na slyšenou. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kdo provede sanaci území na Šumavě, bude jasné až poté, co ministerstvo financí zjistí, které firmy by se o dekontaminaci mohly postarat. Ve čtvrtek to před letem na Slovensko uvedl premiér Andrej Babiš. O rizikové ekologické zátěži v pondělí na jednání vlády dramaticky informoval ministr životního prostředí Igor Červený. Síly NATO letos na jaře překazily Rusku sabotáž podmořských kabelů v arktických vodách. Ve čtvrtek o tom s poukazem na výpověď anonymních západních představitelů informovala agentura Reuters. Ruské ponorky podle nich u souostroví Špicberky plánovaly vypustit tajnou zbraň, navrženou tak, aby kabely vyřadila z provozu a nezanechala důkazy. Etická komise fotbalové asociace České republiky rozhodla o mimořádně tvrdém trestu pro moravský klub, který mezi lety 2015 a 2025 působil v třetí nejvyšší soutěži. FC Zlínsko potrestala za 3 případy matchfixingu či narušení regulérnosti soutěže a úpadkářství vyloučením ze soutěže až do nejnižší 10. ligy. Cerex Otrokovic navíc dostal pokutu 150 tisíc korun. Start Brno byl potrestán částkou 100 tisíc korun a odečtem 10 bodů. Etická komise o tom informovala v komuniké na oficiálním webu. Kluby se mohou do 5 dnů odvolat. Dnes odpoledne bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou slabé přehánky, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách kolem 13 stupňů. Co se dopravy týká, tak nehody vás potrápí na silnici v obci Velká Halicebe v okrese Cheb, na silnici 3 u obce Bujanov v okrese Český Krumlov, v ulici Jeremenkova v Olomouci, na silnici 183 u obce Rokycany, na silnici 54 u obce Veselí nad Moravou v okrese Hodonín nebo v ulici Dačická v obci Telč v okrese Jihlava. Na Express FM právě startuje odpolední drive a příjemný poslech vám přeje Petr.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Krásné odpoledne všem posluchačům. Express FM přeje momentálně Petr. Včera jsme s Michalem trochu machrovali, že tu dnes budeme o hodinu déle, ale změna je život a nemoci neporučíte. Konec konců to už vám asi Michal sdělil, takže jsme se museli rozdělit. No a Michal právě směnu skončil, já ji začínám. Doufám, že se při poslechu nudit nebudete, přeci jen připraveno mám mnohé. Včera jsme navštívili jedovou chýši v Praze, dnes se podíváme do jiné legendární hospody, tentokrát v Brně. Prozradím vám, čeho by se amici dokázali navždy vzdát, kdyby někdo zaručil 10 zdravých let života. Dozvíte se, jestli je možné tetování bez bolesti a bez klasické tetovací jehly. Řeknu vám něco o jednom z nejslavnějších skandálů britské televize, ale především se budeme pohybovat ve světě stříbeného plátna. Takže dorazí David Mičke se svými tipy na stream. Veronika má pro vás připravený filmex se dvěma filmy. Já přihodím také jeden kinotip. A nebudou chybět ani tipy na platformy, i vysílání nebo Seznam TV. Dnes obzvlášť kvalitní. Také s jedním legendárním režisérem oslavíme narozeniny a to vše doplníme skvělou hudbou. Před malou chvílí to byl Jamie T. A následovat bude Ellie Goulding. Přeji vám příjemný poslech.
1: Odpolední drive.
2: Na Expressu.
3: I heard what you said.

0: Dozývají nám Kings of Leon se skladbou Stormy Weather. Následovat budou například Jungle, Foo Fighters a také se můžete těšit na domácí Lake Malawi. Zůstaňte s námi.
1: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
4: Červené víno na světlém koberci?
5: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 000 narozených miminek. www.pronatal.cz.
7: Vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy.
8: Spěchejte na www.webglobe.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
11: Hele, počkej, ještě si skočím do pekařství Hello.
12: A pro co?
11: Pro svoji ranní kávu a křupavé pečivo. Chceš taky něco?
12: Jasně, co mi vybereš?
11: Paráda, mají zrovna mini donaty v akci. Tak si dej 2+1 zdarma pro hezčí ráno.
13: Jsme vaše pekařství Hello. Najdete nás na vlakových nádražích a v pražském metru.
14: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
15: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
16: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
15: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
16: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
15: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
16: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
17: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
18: Express FM.
19: Hudba. Na prvním místě.

0: Express Filmex.
1: Znesvážení bratři Gallagherovi v loni zakopali válečnou sekeru a po 16 letech se slavně vrátili na světová pódia. A měli u toho kamery. Spoustu kamer. Film Oasis Don't Look Back in Anger, který se ještě letos objeví také na platformě Disney+, je napůl koncertní záznam a napůl dokument o odpuštění, plný emocí a to hlavně těch chlapských, takže divák při sledování nedostane šanci být cynický po Gallagherovsku. Snímek sleduje Liama a Noela během monstrózního společného turné, které k naší lítosti minulo pevninskou Evropu. Dokument nabízí otevřený a emotivní pohled na největší hudební událost posledních let a zachycuje jedinečnou atmosféru i emoce, které prožívali členové kapely i jejich fanoušci po celém světě. Přináší exkluzivní záběry ze zkoušek, zákulisí i koncertních pódií a také vůbec první společné rozhovory Noela a Liama po více než 20 letech. Vedle světového turné film zkoumá také hluboký emocionální dopad tohoto mimořádného kulturního fenoménu a připomíná, co hudba Oasis znamená pro publikum napříč generacemi.
2: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again? The sense of what it meant to people. I heard you say. There are no words, beautiful people.
1: Do kin míří také povedený mysteriózní a akční sci-fi thriller Hope, který je jedním z nejdražších jihokorejských filmů všech dob. V odlehlé vesnici Hope Harbor dojde k sérii násilných incidentů, které místní připisují neznámému tvorovi. Policejní náčelník a policistka se vydávají zjistit, co se stalo. Mezitím se do nedalekého lesa vypraví také skupina lovců, aby záhadnou bytost vypátrali. Brzy se však z lovců stává kořist. Nic není takové, jak se na první pohled zdá, a ze strachu se rodí nedůvěra, která postupně přerůstá v konflikt mezi lidmi. Události se začnou vymykat kontrole a zdánlivě izolovaný incident nabývá rozměrů katastrofy, jejíž důsledky mohou být kosmické.
0: Express Filmex
3: na Express FM.
4: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
3: Express.

0: Doznívá nám Rachel Chinuriri se skladbou One Song Away From Crying a my se opět vrátíme do hospod, nebo do hospody. Včera jsme tu probírali jednu pražskou legendární putiku. Dnes se podíváme do Brna, ale rozhodně to nebude takový pajzl, jako byla ta včerejší. Když se dnes projdete starým Brnem kolem křižovatky Křížové a Václavské, tak vás už ani možná nenapadne, že právě tady stála hospoda. Jejíž historie sahala hluboko do středověku. Ta se jmenovala U modrýho lva a je považována za nejstarší písemně doloženou hospodu v Brně. První zmínka o ní pochází už z roku 1243. No a její poloha rozhodně nebyla náhodná, protože stála nedaleko svratky na důležité cestě z Brna směrem na Vídeň a po staletí tudy projížděli obchodníci, formani i nejrůznější cestovatelé. Modrý lev fungoval jako klasický zájezdní hostinec. V prvním patře byly pokoje pro hosty, součástí areálu byla zahrada a ovocný sad a v jejím dvoře se nacházely stáje až pro 80 koní, takže docela slušný zájezdní hostinec. Zajímavý je, že ve středověku platilo v okolí Brna takzvaný mílový právo, že v určitý vzdálenosti od města nesměly fungovat další hospody a hostince, prostě taková místní exkluzivita. A Modrý lev měl podle historických pramenů výjimku. Od roku 1323 patřil hostinec starobrněnskému klášteru Cisterciak a říkám to správně, ano, Cisterciaček a v jeho majetku zůstal více než 4 století. No a vystřídali se tu opravdu neobvyklí hosté. V roce 1773 se v Modrém lvu ubytoval Jakub Frank, což byl kontroverzní polský kabalista, zakladatel náboženské sekty a muž, který se prohlašoval za mesiáše. No a jeho pobyt vyvolal v Brně takový rozruch, že se tam na něj chodili koukat zvědavci. O 18 let později tu při cestě do Brýna nocoval také turecký velvyslanec a svého času měl Modrý lev dokonce něco společného s poštou. V polovině 19. století tu fungovala starobrněnská listovní sběrna a kolem projížděl poštovní dostavník s krásnou přezdívkou Mikulovský parník. Jenže právě 19. století znamenalo pro podobné zájezdní hospody začátek konce, protože přišla železnice, lidi začali cestovat a tenhle jinak slavný hostinec postupně začal ztrácet na významu. Z někdejšího honosného podniku se tak postupem času stala taková jenom obyčejná hospoda, 6 malých obchůdků a nějaký pronajatý pokoje a v roce 1927 budovu koupilo město Brno. No, ale jak to tak bývá, nebo jak to tak i u nás bývalo, s opravou se váhalo tak dlouho, až obě chátral natolik, že byl v roce 1934 zbourán. Modrý lev přesto z Brna úplně nezmizel, protože nedaleko místa, kde hostinec stával dnes, najdete budovu České spořitelny a na její fasádě velkou mozaiku modrýho lva, která starý hostinec připomíná. Takže až příště půjdete po starém Brně kolem Křížové, zkuste se po něm podívat. Je to vlastně poslední viditelná připomínka hospody, kde se téměř 7 století střídali formani, kupci, diplomaté a dokonce i samozvaný mesiáš. No a teď už nějakou hudbu dáme si například Lake Malawi a potom James Hype a Miggy de la Rosa.
1: Express. Express Drive.
2: Čau, tady je Albert z Lake Malawi a zdravím posluchače rádia Express FM.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
10: Hugo, aperole, fiero, volal někdo letní osvěžení, už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
11: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
13: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
15: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
16: Express.
17: Music first.
16: Express FM.

0: Máme za sebou presíčko se Sabrinou Carpenter a já teďko položím hypotetickou otázku. A sice, čeho byste se dokázali navždy vzdát, kdyby vám někdo zaručil 10 zdravých let života navíc? Alkoholu, sociálních sítí, cukru a nebo třeba vlastního auta. A právě na to se ptal nový průzkum National Geographic mezi tisícovkou dospělých Američanů. A první zajímavý zjištění je, že lidé zřejmě netouží ani tak po nesmrtelnosti, jako spíš po tom, aby zůstali co nejdéle zdraví. Celých 64% dotázaných totiž uvedlo, že by raději žili kratší dobu, pokud by měli jistotu, že zbývající roky prožijí bez výrazného fyzického a psychického úpadku. A teď k tomu, čeho by se byli ochotni vzdát za 10 dalších zdravých let. Na prvním místě je alkohol. Navždy by se ho vzdalo 35% Američanů. Na druhém místě jsou sociální sítě. Ty by obětovalo nějakých 26%. Následuje cukr s 23% a káva nebo obecně kofein s 22%. No a pak už začíná být rozhodování těžší. Létání by se vzdalo 18% lidí, oblíbeného jídla 15% a vlastního auta 13%. A pokud by podmínkou dalších 10 zdravých let bylo opustit současného partnera nebo partnerku, no tak na to kývlo 9% dotázaných. No a téměř pětina lidí by se naopak nevzdala vůbec ničeho. Průzkum zjišťoval taky, jaký je vztah Američanů k technologiím, které by jednou mohly proces stárnutí zpomalovat. Více než polovina respondentů by byla ochotná vyzkoušet alespoň jednou novou léčbu, pokud by měla dobré výsledky v prvních klinických studiích. No a pokud by byly podobné metody oficiálně schválené, 42% lidí by si například každý den vzalo pilulku, která by měla pomáhat s buněčním přeprogramováním. Přibližně čtvrtina by vyzkoušela léky zaměřené na odstraňování takzvaných senesentních neboli zombie buněk. A 18% lidí by bylo ochotných v budoucnu dokonce vyměnit své stárnoucí orgány za nové. No, současně ale většina Američanů je opatrná. 72% má z nových technologií prodlužujících život obavy a pouze 9% lidí si myslí, že samotné stárnutí je nemoc, kterou by se medicína měla snažit léčit. No a prodloužený život má ještě jeden háček, a sice peníze. Celých 63% dotázaných se bojí, že kdyby žili výrazně déle, došly by jim úspory. Přesto by jen 16% z nich bylo ochotných kvůli 10 zdravým rokům navíc odložit odchod do důchodu. No, tenhle ten výzkum je hodně zajímavý a pokud jednou věda skutečně nabíde recept na výrazně delší život, možná nebude nejtěžší otázkou, jestli ho chceme, ale co jsme ochotni obětovat. No, my už v hudbě nejsme ochotni obětovat vůbec nic, za malou chvíli tu máme Django.
1: Express Drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vybudování jednoho místa v městském parkovacím domě vychází v Českých Budějovicích na 300 tisíc, v Brně na 500 000, v Praze přes 1 000 000, ale i přes 1,5 milionu. Novinky oslovily Ostravu, Plzeň a Pardubice, kolik stojí jejich parkovací domy na městských pozemcích. Ve středních Čechách vychází jedno nové místo zhruba na 1,3 milionu korun. Počet žádostí o azyl v EU, Norsku a Švýcarsku byl letos v prvním pololetí nejnižší od roku 2021, kdy počty výrazně ovlivnila pandemie COVID-19. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnila agentura EU pro azyl. Od ledna do konce června státy obdržely 332 tisíc žádostí o azyl, což bylo o 17% méně než v první polovině roku 2025. Celkem úřady a soudy v EU řeší přes 1 000 000 žádostí. Budou pořádat fotbalové mistrovství světa, měli přiklepnutou i asijskou zimní olympiádu, ale plány Saudské Arábie stát se velmocí sportovních akcí krachují. Posledním důkazem je debakl golfové tour, jenž měla vládnout všem. Více informací přináší Seznam zprávy. Dnes noci bude zpočátku oblačno až polojasno, od jihu postupně většinou zataženo a kránu na jihovýchodě místy s deštěm. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, na horách kolem 8. Nehody aktuálně komplikují situaci v ulici Suchohrdelská ve Znojmě, na silnici v obci Kravaře v okrese Opava, na silnici 608 u obce Travčice v okrese Litoměřice, v ulici Masarykova třída v Teplicích nebo v ulici Rechlé v obci Vodňany v okrese Strakonice. Na D1 mezi 189. a 188. kilometrem ve směru na Prahu. Jezděte opatrně, poslouchejte Express FM. Express Drive právě vstupuje do druhé hodiny vysílání a společnost s vámi nadále bude dělat Petr a za malý okamžik se ke mně připojí i David Mičke se svými tipy na stream.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Posloucháte Express FM, posloucháte Odpolední drive, máme 17.06 a touto dobou už je v podstatě takový rituálek, že nás navštěvuje David Mičke ze streamu. Ahoj Dave.
1: Ahoj Petře.
0: My jsme se minulý týden nepotkali, protože já jsem si užíval zasloužený dovolený, takže jsem vlastně mysnul všechny tvé tipy na stream. Co jsi připravil pro tento týden?
1: Pro tenhle týden jsem si připravil věci, filmy, které spojuje černý humor. Tím prvním je film Věry Chytilové, jeden z té její pozdní tvorby, jmenuje se Pasti, pasti, pastičky. Je to film, který kde se dva chlapy, který hrajou Tomáš Hanák a Miroslav Donutil, rozhodnou znásilnit stopařku, hraje jí Zuzana Stivínová, a pak se jenom diví, co všechno je potká.
0: Hele,
1: nad důsledkem tohohle.
0: Tohle to je přesně ten film, kdy chlápka úplně bolí v rozkroku, když se potom ten film přehoupne do svý, já nevím, druhý poloviny. Já ho viděl několikrát, je skvělej. Možná bychom měli říct, že Donutil tam hraje, myslím, nějakého úspěšného politika, viď?
1: Je to tak, je to vlastně film, který tematizuje moc a mocenský boj, ať už jako na úrovni až už

0: ten mě opravdu jako bavil moc. Já myslím, že ten film už je taky nějaký skoro 20 let starý, ne?
1: No, tak nějak, no. Nedokážu teďka přesně říct, ale myslím si, že je to nějak tak zhruba tak. A jenom k tomu Davidu Vávrovi, tak ten osvěží každý film, každý dílo, kde se objeví, takže souhlasím s tebou.
0: Super, tak my si teďko opustíme Carlitu a Sophie Tucker a pak budeme pokračovat.
1: Těším se. Express. 90. Express Drive.

0: Skoro každý čtvrtek máme zasvěcený filmům a krom kinotypů máme pro vás platformy, ale i tipy na stream. A bo to je tady David Mičke, můj milý kolega. Povídej, Davide, co máš dál?
1: Mám tady pro vás takovou jednohubku. Je to film na 20 minut, je to inspirovaný Tarantinovkama a takovýma těma trochu odlehčenýma gangsterkama, řekněme. Jmenuje se to Šťastný dom, hraje tam Jiří Švarc, což je herec, který hrál hlavně, objevoval se hlavně ve filmech spíš před revolucí, pak už méně po revoluci. Často...
0: Myslím, že je to taky významný daber.
1: Vidíš to, tak to děkuju za doplnění vzdělání. Do toho jako vlastně on je takový jako výrazný, řekl bych, jako když jsem ho viděl, jak jsem si říkal, takový český Sandokan.
0: Myslíš, že je prostorově výrazný?
1: Ne, právě vůbec, jakože je takový jako tmavý a viděl jsem, že on často stvárňoval i nějaký jako postavy z arabského světa, který se v nějaký formě objevovali v českých filmech. A

0: V tomhletom filmu hraje takovýho gangstra, který vyřizuje takový ty zprávy typu bylo by dobrý, kdybyste přestal psát tady o týhletý paní, protože ona je z toho fakt smutná. A pak mu to jde za role, ale pak jednou se to trošku pokazí a už to není takový, že už to nedává s takovou elegancí tyhle ty vzkazy a najednou prostě musí řešit nějaký problémy. Je to film na 20 minut, je to ideální na obědovou pauzu, je to velmi osvěžující a budete se u toho bavit. Jmenuje se to Šťastný Tom.
1: Takže si pamatujte Šťastnýho Toma, 20 minutovku už v dnešní době zkusne skoro každý.
0: Je to tak a ještě pak bych měl jeden tip, který už jsme tady v minulosti zmiňovali, ale když mluvíme o tom černém humoru, tak nikdy neuškodí znovu zmínit Divoký historky, což je taky film, který se dá zkouknout na etapy. A je to film, který tematizuje, jak lidi reagují, když se dostanou na hranu s nervy a když se dostanou prostě obecně na hranu.
1: Já bych jenom zase doplnil, že Divoký historky, pokud si nemýlim, je argentinský povídkový film.
0: Je to, já myslím, že španělský.
1: Já myslím, že argentinský.
0: Dobře, tak možná,
1: a nechci kecat, ale
0: možná jenom, máš pravdu.
1: Ale takhle, pokud je španělský, tam v něm rozhodně hrajou někteří i argentinský herci, ty z nejlepších, a ten je právě plný černého humoru a takových podivuhodných zápletek, pokud se nemýlim.
0: Máme oba pravdu. Je to argentinsko-španělská koprodukce.
1: Ole!
0: Je to film z roku 2014, má to 2 hodiny, ale můžete se na to podívat na etapy. Je to skvělý, je to zábavný.
1: Přesně tak, ty jednotlivý historky na sebe nenavazujou, a já si myslím, že 2 hodiny není nic. Ten film mám opravdu moc rád a myslím si, že má i dobrý hodnocení na nějakých filmových platformách.
0: Má výborný hodnocení, dokonce posbírali nějaký ceny a jenom abyste měli představu, co se tam tak děje, tak jedna z těch povídek je třeba o tom, že nevěsta na svatbě zjistí, že mezi svatebními hosty je milenka ženicha.
1: No a samozřejmě ta svatba okamžitě dostane trošku jiný ráz, než by si kdo z nás představoval. A já zase řeknu, že jedna z těch povídek taky vypráví o tom, co se může stát na palubě letadla, anebo jak může skončit taková ta nenávist na silnicích, kde se jednotliví řidiči v autech tak trošku jako hejtujou.
0: Trošku.
1: Super. Už máš představu, co si pro nás přichystáš na příští týden?
0: Zatím nemám představu. Máš ty představu, co bys chtěl slyšet?
1: Víš co, já jsem skromnej. Já jsem vždycky si něco dobrodružného. Nebo tak, jak to bylo v tom Vesničko má střízková. Ať je to dobrodružný a trošku erotický, jo?
0: Tak jo, tak já věřím, že budeš mít radost.
1: To byl David Mičke ze streamu Davide, děkuju. Těším se na viděnou a naslyšenou příští týden.
0: Taky, měj se. Čtvrteční odpoledne na Express FM.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Plíseň v rozích, studené vlhké stěny, Styrkon je sanační deska, která zateplí zevnitř a zdivo nechá dýchat. Vlhkost odvede, plíseň zmizí. Styrkon, zdravý domov bez plísně. Více na kabefarben.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
4: Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Co si přejete zažít na cestách se slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
9: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Service. Sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
14: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
15: Změnili jste adresu,
16: stěhujte se bez stresu.
14: Naše rada zní:
16: Stěhování Krbec všechno zařídí.
14: stěhovanikrbec.cz.
16: Stěhovací a vyklízecí služby.
17: Hudba na prvním místě.
18: Express FM.

0: minut právě nám doznívá Jenny s trackem Mantra. No a my teďko malinko změníme téma. A sice podíváme se na tetování, o kterém já osobně moc toho nevím, protože tetovaný nejsem. Ne z toho důvodu, že bych se bál bolesti, jako třeba někteří, ale spíš z toho důvodu, že jsem ještě nenašel ten správný motiv, který bych si mohl nechat vytetovat. No a teď si představte, třeba vy z vás, kteří se právě bojí bolesti, že se třeba za čas budete moct nechat tetovat bez bolesti a bez klasický tetovací jehly. Což ještě donedávna znělo trochu jako sci-fi, ale britský startup, který se jmenuje CypherX, tvrdí, že přesně takovou technologii už má. Místo tetovacího strojku používá speciální náplast, která je pokrytá stovkami mikroskopických jehliček a ty jsou naplněný pigmentem. No a princip je v podstatě jednoduchý. Náplast se pomocí speciálního aplikátoru přitiskne na kůži a nechá se tam přibližně působit 15 minut. Mikrojehličky jsou údajně kratší než 1 mm a postupně se v kůži rozpustí. Přitom do jejich horních vrstev uvolní pigment. No a díky tomu odpadá opakované propichování kůže klasickou tetovací jehlou, které bývá hlavním zdrojem bolesti, o které jsem před chvilkou mluvil. A podle lidí, kteří tuhle technologii novou vyzkoušeli, je aplikace skutečně prakticky bezbolestná. Zajímavý na tom je, že tetování není bezprostředně po aplikaci příliš výrazný. To znamená, že když vy si přiložíte tu náplast těma jehličkama, aplikujete tak nejdříve, je vlastně ten váš motiv poměrně světlej a během následujících 24 až 48 hodin postupně stmavne, jak se pigment právě v kůži usadí. A pozor! Teď se nebavíme o tom, co jsme taky někdy už viděli, že je to nějaká nálepka, nebo takový skindrvejce, nebo takovýto tetování henou. Ne, výsledný obrázek má být permanentní. Takže, když si to rozmyslíte, už ho neumejete. A stejně jako u klasického tetování by bylo potřeba to tetování řešit, jeho odstranění toho tetování například laserem. Ta technologie má samozřejmě i nějaký to omezení, jak už to tak bývá. Současné motivy jsou opravdu malé, přibližně 15 mm v průměru, takže žádný drak přes celá záda nebo rukáv od pramene k zápěstí. Spíš takový malinký srdíčko, symbol, hvězdička, no prostě spíš něco pro holky. Zatím je možné tetovat pouze černým pigmentem, to znamená, nepočítejte ani s barevným tetováním. No a samozřejmě mnohé z nás napadne, kolik to bude stát. Cena jednoho takového mikrotetování je v Londýně přibližně 50 liber, tedy něco kolem 1500 korun. No a zajímavý je důvod, proč celý tenhle ten projekt vznikl. Jeden z jeho zakladatelů, myslím tím projektu CypherX, což je materiálový vědec Ferdinand Kohl, má celoživotní strach z jehel. A když se jednou díval na silně potetovaného kamaráda, napadlo ho, proč vlastně nejde vytvořit tetování bez bolesti. A technologii začal vyvíjet během pandemie a spojil se přitom s nějakým kolegou lékařem, který měl zase zkušenosti s mikrojehličkami a plastickou a rekonstrukční chirurgií. No a možná nejzajímavější je, že tetování nemusí být konečným cílem celého projektu. CypherX chce stejný princip mikrojehličkových náplastí využívat také v medicíně, například podávání některých léků nebo vakcín přes kůži. Také malé srdíčko bez bolesti může být vlastně jen první s veřejnou ukázkou technologie, která možná jednou najde mnohem praktičtější využití. No a pokud jste si celý život říkali, že tetování nechcete jenom proto, že nesnášíte jehly, možná vám právě teď dochází ta poslední výmluva, ale co potřebujete vědět, to, co jsem říkal na začátku, ten správný motiv. No, my si dáme nějakou tu hudbu, bude tu Max Fry nebo Christine and the Queens. Drive.
1: Odpolední Drive. Na Expressu.

0: Kodak McFry, my se teďko malinko podíváme do zákulisí filmů a do jejich vzniku, protože občas třeba mohlo někoho z vás napadnout, když se ve filmu někdo ve filmu vypije sklenici whisky, šňupne si kokain nebo vykouří 10 cigaret během jedné scéně, jestli opravdu ty herci třeba užívají opravdové ty pravdivé látky. No a většinou samozřejmě nejde o to, co si myslíme. Třeba alkohol. Když herci na place obvykle skutečný alkohol pijí, tak se jedná opravdu o velký výjimky, protože běžně ho nemohou pít. Důvod je jednoduchý, jednu scénu mohou opakovat i několikrát, 20krát, 30krát nebo ještě víckrát a herec by byl velmi rychle mimo obraz a to doslova. Takže whisky, co se týká třeba whisky, tak tam může být ve skutečnosti třeba něco jako ledový čaj a nebo nějaká jiná náhražka. Vodka, tam je to jednoduchý, to může být obyčejná voda, bílý víno, třeba jablečný džus, nebo obarvená voda a šampaňský často nahrazuje nealkoholická směs, například ginger ale s džusem. A stejně zajímavý je i filmový jídlo, protože většina jídla před kamerou je dnes skutečná, protože ve vysokém rozlišení jsou falešní náhražky až příliš poznat, takže v dnešní době technologií a moderních televizí i kinopáten bychom to okamžitě rozluštili. Jenže ten herec se při tom natáčení v podstatě nenají a často to jídlo ani nespolkne. Existuje dokonce taková klasická pomůcka nazývaná spit bucket, což je nádoba, do které herec mezi záběry jídlo vyplivne. Takže on jakoby si ho strčí do pusy a pak ho vyplivne do této pomůcky. Jinak by totiž při zase opětovým opakování stejné scény mohl mít v sobě třeba několik dortů, desítky hamburgerů a tisíce hranolek. Ve filmu Navíc jídlo někdy vyrábí z úplněných surovin. Třeba když Barbara Streisand ve filmu The Guilt Trip hrála soutěž v pojídání stejků, v určitý chvíli jí stejk nahradili opečeným melounem, protože se rychleji rozpadl v ústech a ona mohla říct tu repliku, kterou měla ve scénáři. No a jsme u drog. To je ještě větší magie. Jestli jste viděli Vlka z Wall Street, kde samozřejmě Leonardo DiCaprio i Johan Hill šňupali jak diví, tak samozřejmě, že nešňupali skutečný kokain. Používal se prášek s vitaminem D, jenže ani ten nebyl úplně neškodný. Jonah Hill později vyprávěl, že ho během natáčení vdechl tolik, že dostal zánět průdušek a několik týdnů byl nemocný. A slavný modrý pervitin ze seriálu Breaking Bad, tak to ve skutečnosti byly modře obarvené cukrové krystaly Rock Candy. A některé originální rekvizity ze seriálu se dokonce později dostaly do sbírek Národního muzea americké historie. No a zbývají nám cigarety. Ani tam herci většinou nekouří běžný tabák, protože se používají například bylinní filmové cigarety, bez nikotinu samozřejmě, nebo jiný rekvizitní varianty. Ale ani ta bylinná cigareta není úplně nevinná. Cillian Murphy, který kouřil obrovské množství falešných cigaret v Peaky Blinders nebo v Oppenheimerovi, později říkal, že už dalšího kuřáka hrát nechce, protože bál se prostě zdravotních komplikací a ty samozřejmě můžou způsobit i bylinní cigarety. Takže, když příště ve filmu uvidíte někoho sedět u baru, jak tam pije whisky, kouří cigo a vedle něj leží hromádka kokainu, realita je úplně jiná a opravdu to těm hercům nezávidíte, protože může to mít třeba i nějaký ten dopad na jejich zdraví. No, tak se zase přesuneme k hudbě. Jak už jsem říkal, bude Christine and the Queens, anebo taky zazpomínáme na jednu z desek od Vampire Weekend.
1: Čtvrteční odpoledne na Express FM.

0: Bláto u domu, kaluže na příjezdové cestě, Ecoraster, zatravňovací drenážní dlažba, která udrží trávník zelený a auto suché. Propustné, pevné, ekologické. Ecoraster, pevná zem pod nohama. Více na ecoraster.cz.
1: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
2: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá.
6: Na kráji zamíchej, ochotnej, ňam, ňam, ňam.
7: Hugo, Aperole, Fiero, volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
8: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií. S důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
11: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
10: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
13: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
14: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
15: Express FM.
16: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tolik mladička, anglická umělkyně Flaula, která ve volných chvílích se věnuje skládání, produkování, ale také modelingu. My jsme vám hráli z jejího debutového alba Miniskirt Warrior, které vyšlo letos koncem srpna. No ale ještě předtím, než vám řekneme nějaké ty zprávy, tak mám pro vás dnešní poslední kinotip. Doplním tak Veroniku a její Filmex. Zaujal mě snímek, který se jmenuje Tony. Je to americký film z letošního roku. Je to životopisné komediální drama. Do kin vstupuje právě dnes a vypráví o chlapíkovi, kterému je 19 let, chce se stát spisovatelem a zatím vůbec netuší, jakým směrem se bude jeho život ubírat. No a když neuspěje se žádostí o vytoužené spisovatelské stipendium, přijíždí Anthony Bourdain do přímořského Provincetownu v Massachusetts. Místo literární kariéry nastupuje noetní brigádu do restaurace, zaměřené na mořské plody a poprvé vstupuje do světa profi z profesionální kuchyně. No, ale za jimi dveřmi se nachází prostředí plné hluku, vypětí, ostrýho humoru, fyzický dřiny a výrazných osobností. Kuchyně má samozřejmě vlastní pravidla, vlastní rytmus i pevnou komunitu lidí. V hlavních rolích se představil Dominic Sessa, Antonio Banderas, Leo Woodwall nebo Emilia Jones. Zatím to vypadá na hodně zajímavý biják, hlavně pro ty, kteří rádi vaří. Tak, teď už ale Nia Archives.
1: Express Drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Žalobce z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžaloval 8 lidí a jednu firmu v kauze údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji. Případ Autostráda projedná Olomoucký krajský soud, uvedlo to státní zastupitelství na svém webu. Bosenský minister zahraničí vyhostil 2 srbské diplomaty v reakci na pondělní pohřeb válečného zločince Ratka Mladiče. Pohřbu se v Bělehradě zúčastnili tisíce lidí, včetně zástupců srbské armády, srbských vládních politiků a představitelů Republiky Srbské, která je součástí Bosny a Hercegoviny. Bělehrad považuje vyhoštění za eskalaci vzájemných vztahů a chystá se prověřit jeho právní a politické okolnosti, píše Balkan Insight. O víkendu bude dvojnásobný mistr světa F1 podporovat své 2 děti na závodech v České republice. Ve čtvrtek ráno měl ale Mika Häkkinen program více oficiálního rázu. Na Pražském hradě spolu s manželkou Markétou Remešovou posnídal s prezidentem Petrem Pavlem a jeho manželkou Evou. Zítra bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Na východě ustanou srážky až večer. Nehody vás aktuálně potrápí třeba na silnici 4863 u obce Příbor v okrese Nový Jičín, v ulici Pionýrská v Brně, v ulici Za nádražím v obci Sukdol nad Odrou v okrese Nový Jičín. Na D1 na 193. kilometru ve směru na Ostravu, tam je neprůjezdný levýjízdní pruh. Probíhá tam vyšetřování nehody, proto počítejte se zpožděním. Další nehody v ulici Nádražní, v Valašském Meziříčí, v okresu Setín nebo v ulici Dunajovická v obci Březí v okrese Břeclav. Na Express FM krátce po 18. hodině míří odpolední drive do finále a následujících 60 minut vysílání to bude s vámi Petr a samozřejmě, že nebudou chybět klasicky tipy na filmové platformy.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Hodnotné ceny od Alkohol.cz, samozřejmě, že ta soutěž je pouze pro plnoleté, tedy můžou se jí zúčastnit pouze ti, kteří už dovršili 18. rok. Já zrovna jsem si dneska vzpomínal, jaké to bylo, když mi bylo 18, respektive jaká byla nabídka alkoholických nápojů, když mi bylo 18. Tím nechci říct, že by byl nějaký geront, ale nebylo to takový jako třeba na Alkoholu.cz, kde mají prostě alko i nealko nápoje, mají tam delikatesy, barmanské potřeby a co se týká alkoholu, tak mají vína, lihoviny, piva, sajdry, šumivá vína, dokonce i luxusní a investiční láhve. No a to celý samozřejmě vám klidně zabalí do dárkových setů. Vy si můžete zajít do jejich kamenný prodejny na Žižkově, která je v blízkosti tramvajové zastávky Viktorie Žižkov, což je ideální, když si potřebujete něco vzít sebou, a nebo můžete taky nakupovat přes e-shop a oni vám to dovezou do 60 minut mimo Prahu. Vám to pak pošlou kurýrní službou na výdejní místa. No a samozřejmě, že když nakupujete na e-shopu, tak věk se opět při nákupu na e-shopu ověřuje automaticky přes systém Adulto. No a o co dneska soutěžíme? Dnes se opět vracíme k dárkovému Limoncello Spritz Set, což znamená dvě láhve Frizzante, jedna láhve Limoncello v hodnotě 729 korun. Je to pěkně zabalený, koukal jsem na to, jak už jsem říkal i včera, ideální záležitost buď někoho tím obdarovat, a nebo to mít doma pro jistotu, co vy víte, kdo vás třeba přijde navštívit. No a co můžete udělat pro to, abyste tenhle ten dárkovej set získali? Stačí dobře odpovědět na naší otázku a ta otázka je jednoduchá. Co je na alkohol.cz služba ochutnej a vrať? Pokud víte, pište rovnou, pokud nevíte, alkohol.cz je možná to místo, kde najdete nápovědu. No a své odpovědi nám můžete směřovat na telefonní číslo 602 604 903 a ještě jednou opakuju, tato soutěž je pouze pro plnoleté.
1: Čtvrteční odpoledne na Express FM.
2: Express FM.

0: Takhle zněli Red Hoti v roce 2002, poslouchali jste jich The Zephyr Song, poměrně úspěšný single z alba By The Way. No ale my budeme hrát i aktuálnější věci, konkrétně Gracie Abrams nebo Snow Patrol s Kylie Minogue.
1: Co má v životě smysl hromadit? Zážitky. Na Slevomatu je máte všude na dosah ruky. Tak co chcete zažít? Vytáhnout to ve sportáku na 2 kila? Jíst kila suši? Na masáži slastí vypustit duši? Desítky adrenalinových, gurmánských, wellness i cestovatelských zážitků čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
5: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Music. First.
10: Express FM.

hudební pohlednice od našich německých sousedů, to byly Milky Chance, Flash Junk Mind. No, já jsem vám sliboval nějaký ty tipy na platformy a ten čas přišel právě teď. Máme to dneska takový stručnější, ale já myslím, že o to víc by vás z toho mohlo něco zaujmout. Co se týká platform placených, tak Apple TV nabízí docela slušný biják Mayday. Je to americký film z letošního roku. Já jsem ho v tento týden shlídnul. Je to příběh o pilotu amerického námořnictva, toho stvárňuje Ryan Reynolds, který uvázně během přísně tajné mise v době studené války za nepřátelskou linií a jedinou jeho šancí na přežití je spojit síly s podivínským bývalým agentem KGB, kterého výborně stvárnil Kenneth Branagh. Je to takový odpočinkový, samozřejmě ty souvislosti jsou tam tak trošku jako upozaděné, ale myslím si, že se to dá, na ČSFD to má hezkých 70%. Přejdeme rovnou k e-vysílání, který nabízí docela výborný biják a myslím, že zásadní, pokud jste ho nikdy neviděli, tak doporučuji. Ten se jmenuje Tři dny Kondora, je z roku 1975 a vypráví o tom, jak v jednom z oddělení CIA, který je vlastně nějaký krytý a skrytý jako historická literární společnost, pracuje mladý literární vědec Joe Turner, to hraje Robert Redford. No a spolu s dalšími pracovníky studují brakovou literaturu, aby odhalili, zda se někde neobjevují náznaky úniku informací ze CIA. No ale když se Joe jednoho dne vrátí z nedalekého bystra, kde se byl jenom pro jídlo, nalezne všechny své spolupracovníky zavražděné. No a pod svým krycím jménem Kondor informuje o šokující události centrálu a rychle pochopí, že jde o život i jemu. V dalších rolích se představí Faye Dunaway nebo Max von Sydow a režie Sydney Pollack. Zásadní film. No a co se týká Seznam TV, tak tam máte možnost v pátek a v sobotu večer vidět skvělou komedii, která se jmenuje Hořčice mi stoupá do nosu. Chtivé studentky, žádostivá snoubenka a svůdná hvězda, ale ve skutečnosti toho má Pierre Richard, který je tam v hlavní roli, plný zuby. Pierre je totiž učitelem v provinčním francouzském městečku a ve volném čase píše pro svého přítele fotografa články do místních novin a pro svého otce připravuje projevy do jeho volební kampaně. Kdo zná filmy s Pierrem Richardem? Určitě mi dá za pravdu, že stojí za to. Tady se kromě něj se v hlavní roli představí i skvělá Jean Birkin, no a já si myslím, že o zábavu budete mít buď na pátek, nebo na sobotu postaráno. No já jsem taky sliboval, že dneska slaví narozeniny režisér a o tom za malou chvíli. A teď si dáme Bruno Marse.

0: Tolik Bruno Mars, který vám sdělil, co má rád a co mám rád já. Já mám rád filmy Guy Ritchieho. A Guy Ritchie dnes slaví 58. narozeniny. Kdo ho neznáte? Guy Ritchie je britský režisér a muž, který udělal z londýnských gangstrů skoro vlastní filmový žánr. Narodil se v Hatfieldu a k filmu se dostal poměrně netradičně, protože filmovou školu nikdy nestudoval. Naopak, o ní mluvil dost pohodlně a tvrdil, že práce absolventů filmových škol mu připadaly nudné. On začínal u filmu úplně jinak, a to začínal jako takový poslíšek neboli runner. Točil nějaký reklamy, videoklipy a ty vydělané peníze investoval do krátkého filmu, který se jmenuje Hard Case, a ten se stal předstupněm jeho průlomového debitu Zbal prachy a vypadni, který byl v originále, myslím, uváděn jako Lock, Stock and Two Smoking Barrels. No, zásadním jeho filmem byl Podfuk, pokud jste neviděli, začnete tím, kde se v hlavních rolích představí Brad Pitt nebo Jason Statham, no a tam už je ten Ritchieho rukopis, jako v podstatě, jak ho známe dnes. Rychlý střih, propletené dějové linky, gangstři, černý humor a postavy, které mluví hodně rychle a člověk jim kolikrát nerozumí. Jason Statham je vůbec jeden z jeho nejoblíbenějších herců. Společně s Ritchiem natočili řadu filmů a on se, myslím tím Ritchieho, o něm jednou s typicky suchým britským humorem vyjádřil, že mu nevěří, nemá k němu žádný respekt jako k šachistovi, ale jinak se jim spolupracuje docela dobře. Později Ritchie ukázal, že zvládne i obrovské hollywoodské produkce. Natočil dva filmy Sherlock Holmes s Robertem Downey Jr., krycí jméno Uncle, disneyovskýho Aladina nebo Gentlemany, kteří se později dočkali i seriálového pokračování. O nich za malý chvíli taky něco řeknu. A zajímavý je i osobní život Guy Ritchieho. 8 let byl ženatý s Madonou a právě přes ní se dostal do centra světového bulváru. Seznámil je Sting a jeho žena Trudy Styler a Ritchie dokonce režíroval Madonin videoklip What It Feels Like For A Girl. No a ještě jedna věc, kterou by do něj možná nikdo neřekl. Guy Ritchie má černý pás v brazilském jiu-jitsu, takže režisér, který ve filmech miluje rvačky, o nich něco ví. A musím říct, že ty rvačky v jeho filmech vypadají uvěřitelně. No a Guy Ritchie je prostě režisér, jehož film poznáte hned během několika prvních minut. A to nejenom podle toho střihu, ale podle těch gangstrů, kteří jsou většinou výborně stvárněni. No, a teď přeskočím k gentlemanům, kteří na Netflixu se dočkali druhá série, ta je uváděná v tuto chvíli. Já jsem jí zhlédnul a je to skvělý, je to ještě lepší než první série. Jenom řeknu, že se jedná o příběh, ve kterém mladík Eddie zdědil po svém otci docela velký mění v Anglii samozřejmě, takže je to velký hrabství, ale překvapivě zjistí, že se jedná o drogový impérium. Nebudu zase prozrazovat zápletku, jenom řeknu, že o část jeho majetku má zájem konkurenční drogový baron, obávaný Mickey Pearson, no a samozřejmě na řadu se dostane i italská mafie. Má to 8 epizod, to hodnocení druhé série má v tuto chvíli 84%, takže fakt jako myslím si, že se to povedlo. Za malou chvíli už slíbení Snow Patrol a společně s Kylie Minogue These Alarms.
1: Express Drive.

0: vytočte si až 70% slevu na webhosting v kole štěstí u WebGlobe. Doménu máte zdarma. Nepropásněte podzimní slevy. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Leny přitvrdila. V novém Headlineru čtěte otevřený rozhovor o odchodu z velkého labelu i rockovém albu. Mluvili jsme z Yard Act, britská senzace a návrat postpunku. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
2: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.
9: Thank you.

0: Dva roky stará záležitost od Romy, nebo chcete-li Romy Medley Croft, jedné třetiny respektované formace The XX. Můj kolega Michal, který tu se mnou za normálních okolností sdílí studio, pro vás každý týden chystá podcastový speciál, který se jmenuje Express Star. No a v aktuálním díle se věnuje fenoménu seriálu Ulice, který už oblažuje divačky a diváky televize Nova nějakých více než 20 let, protože má venku více než 20 sezon. No a dnešními hosty jeho byla herečka Barbora Motlová, která svou uměleckou dráhu zahájila ve třetím ročníku herecké školy ve Šaldově divadle a před kamerou zazářila v seriálech Pouť, skvělá záležitost po hlavě, nebo Krejzovi. No a ta se právě nově v tomto oblíbeném seriálu oblíbila a spolu s ní navštívil Michala ve studiu a i Alois Ponížil, který je už bezmála 18 let spojený s televizí Nova. Začínal právě jako castingový režisér nebo herecký koordinátor v Ulici. A v roce 2022 se navíc stal castingovým manažerem vývoje obsahu, tudíž je zodpovědný za obsazení všech seriálů a minisérií, které nám tato televize přináší. No a Michal se jich mimo jiné ptal, jestli herci odmítají chodit na castingy.
1: Samozřejmě takový lidi jsou a mají proto různé důvody. Konkrétně u té Ulice, tam je jedna specifická skutečnost, že to je dlouhodobý projekt a vím, že pro spoustu herců to je opravdu nepřekonatelná záležitost. Jo, a odmítnou to často velmi zdvořile, řeknou, hele, nezlobte se, prostě pro mě to není, abych se uvázal na rok, na dva, na víc. Jo, mám takhle nějak nastavený život, funguju jinak, nezlobte se, nevezmu to. A já to vím. Jo, já vím, že ne na každého herce v České republice dosáhnu právě z těchto důvodů.
2: Express Star.
3: Na Expressu.
4: Posloucháte Express FM.
2: Express.
4: Express FM.

0: Spánok, o kterém zpívala zpěvačka Miau Lau, si dneska dopřeju, jenom proto, abych tu byl pro vás opět zítra svěží. Teoreticky se přihlásím v 15 hodin, ale víte to. Člověk míní a věci mění. No každopádně je na čase se loučit, bylo to fajn, doufám, že jste se užili. Nedošlo na všechno, na co jsem chtěl, aby došlo, ale o to je tu páteček. A páteček většinou v odpoledním drive znamená programové tipy, 6 novinek, myslím si, že na ty dojde 100%, protože kapely, umělkyně a umělci se pomalinku začínají rozjíždět po takovém tom prázdninovém spánku. No a já myslím, že si to zase užijeme pěkně před víkendově. No a co se týká ještě dnešního vysílání, tak samotkou muziky, tu má Pavel Kučera připraven speciál Express Fresh, ten začne v 9, ale za malý okamžik a zhruba po vlastně v 19 hodin se představí můj kolega Mikyho, který už vítám ve studiu. Můj kolega Miky, který ho vítám ve studiu. Ahoj Miky.
1: Ahoj Petře.
0: Jak se vede?
1: Mám se dobře. Co
0: těšíš se? Já se mám fantasticky, jo? Tak jako víš co, já si nestěžuju.
1: Taková změna, ne, ale tady bejt sám místo Michal nebo...
0: No samozřejmě, my s Michalem si říkáme vždycky, jako, že to není ono, ale tak co můžeme dělat, pro rádio se roztrháme.
1: To je hezký od vás.
0: Ty máš připraveno asi spoustu věcí, viď?
1: Mám například připraveno jednu velkou kapelu Coldplay, která se měla jmenovat původně úplně jinak, nebo ona se vlastně jmenovala úplně jinak na svém startu. Tak ten příběh zatím si řekneme, pak si řekneme taky o jedné kapele, která měla robotické helmy a byla docela známá, myslím, že netypneš jí, kdo měl robotickou helmu.
0: Že by byli z Francie?
1: Dobře ty. Takže hodně takových zajímavých informací o hudbě si dneska dáme.
0: Ale já se tě zeptám, my jsme dneska měli filmovej takovej čtvrteček a bavili jsme se tu nejenom o filmech, ale i o seriálech. Viděl jsi něco, buď seriál nebo film, od Guy Ritchieho?
1: Neviděl.
0: Tak, ale až budeš mít o víkendu chvilku, aha, tak si dej třeba jeho film, který se jmenuje Podfuck, v angličtině je to myslím Snatch, aha, a třeba mi příští týden řekneš, jak se ti to líbilo. Já vím, že pro tebe už to bude film, který je v podstatě starší než ty, ale myslím si, že určitě stojí za pozornost i po těch letech od uvedení do kin. No, já myslím, že si to s tebou posluchači užijou, my si to vlastně taky, ty nebudeš zítra?
1: Nebudu.
0: Takže se uvidíme až příští týden.
1: Přesně tak.
0: Tak mi aspoň řekneš třeba, jestli si, si tenhle ten biják dal. Tak posluchači, mějte se krásně a já se těším zítra na slyšenou. Díky Miky, ať to vyjde.
1: Díky. Drive. Odpolední Drive. Na Expressu.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzínu i nafty stoupla za týden o téměř 2 koruny, benzín byl naposledy dražší v srpnu 2022 a nafta je nejdražší od letošního dubna. Vláda rozhodla, že nebude omezovat marže prodejců. Rok před parlamentními volbami na Slovensku má nejvyšší podporu opoziční hnutí Progresivní Slovensko Michala Šimečky. Výrazně však posiluje mimo parlamentní hnutí Republika Milana Uhríka, které se už dotahuje na vládní stranu Směr premiéra Roberta Fica. V letech 2028 až 2034 bude možné evropské prostředky využívat v Česku na investice do sportovních sportovišť. Mohlo by to přinést 5 až 10 miliard korun ročně, odhaduje na základě zkušeností z jiných zemí Česká unie sportu. Zítra bude zpočátku převážně zataženo s oblačným deštěm, během odpoledne bude oblačno i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 21 stupňů, na horách kolem 12. Od mikrofonu Express FM vás zdraví Miki a my společně budeme následující 2 hodiny.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. Tahle americká kapela, tak já jsem si myslel, že jsou teda z Tennessee, když zpívají o Tennessee, ale není tomu tak, oni jsou z Kentucky. Je to kousek vedle, ale tak nevadí, zpívají o Tennessee. Od mikrofonu Express FM vás zdraví Mickey a my společně strávíme následující dvě hodiny. Řekneme si například, kdo bude mít zítra narozeniny, budou to 61. narozeniny tohohle umělce. Následně si řekneme, jak se jmenovala kapela Coldplay na samém začátku a porovnáme si ty názvy, jestli to nebylo náhodou lepší, tak jak se jmenovali původně. No a zakončíme to sportem. Dneska totiž stejně tak jako v úterý, tak nám odstartovala Liga mistrů a od 21 hodin bude hrát jediný český zástupce Slávie Praha, takže si tam dáme nějaký rozbor, jak by to mohlo dopadnout a rozebereme si, jestli vůbec, ono se říká Champions League, že je to milionářská soutěž. Já si myslím, že je to možná miliardářská soutěž. Tak uvidíme, na všechno tohle se podíváme, myslím, že se máte na co těšit. Večer na Express FM.

Hayley Williams, Glam, to Hayley je americká zpěvačka, posloucháte Express FM a za chvíli si můžete těšit například na Mobyho, Coldplay, anebo na Olivia Rodrigo.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
3: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
2: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Express. Music first. Express.

Nizozemské duo Tin Liquor a Hell Slot a jejich společný track Edge of Forever na Express FM. Já jsem vám sliboval, že si řekneme, kdo zítra má narozeniny. Pak jsem říkal, že budeme hrát Mobyho, no a je to tak. Zítra slaví 61. narozeniny Moby, konkrétně rodák z New Yorku. A právě u něj je docela zajímavé, jak málo chybilo k tomu, aby jeho kariéra skončila ještě předtím, než přišel jeho největší úspěch. To si asi říkáte, že má skoro každý, kdo pak nějak vybouchne, ale tady je to fakt zajímavý. V roce 1999 vydal album Play, dneska to je možná jedno z nejslavnějších elektronických alb vůbec, jenže tehdy o ní skoro nikdo nestál, žádné vydavatelství to nechtělo vydávat a ten boom přišel až později. Moby totiž tuhle desku nabízel několika velkým vydavatelstvím a dostával jedno odmítnutí za druhým. Jeho předchozí album nebylo žádný velký komerční úspěch a sám už začínal přemýšlet, jestli má vůbec smysl v hudbě pokračovat. No a ani po vydání Play se žádný zázrak nekoná. Ve Spojených státech se za první půl rok prodalo jen kolem 10 000 kopií a přišel první krok, za který Moby tehdy schytal docela dost kritiky. Ono se totiž ozvalo jedno odvětví, kde chtěli ty jeho tracky z tohohle alba hrát a bylo to právě odvětví od filmu, reklamy a obecně televize prostě. On začal ty tracky dávat do televize a nebyly to jen 2-3 písničky. Téměř všech 18 skladeb z alba se objevilo ve filmech, v reklamách, v televizních pořadech a nebo v trailerech a najednou byl prakticky všude. A právě to pomohlo desku úplně otočit. Z alba, které několik měsíců skoro nikoho nezajímalo, se stal světový hit a nakonec se ho prodali miliony kopií. Takže album, o které vydavatelství původně skoro nestála a o které mělo být možná jedním z posledních pokusů zachránit jeho kariéru, se stalo nakonec deskou, která ho proslavila po celém světě. Myslím, jak se říká, bylo to za minutu 12. No a my si teď dáme právě, chtěl jsem říct za minutu 12, ale není to tak, za 4 minuty půl 8, tak si dáme teď Mobyho a jeho track Porcelain právě z alba Play.

19.36, posloucháte Express FM, zdraví vás Miki. No a jestli jste si někdy pouštěli třeba videoklip své oblíbené písničky nebo kapely, nebo prostě, nebo kapely, no, písničky od kapely, ale tak ty videoklipy byly nejpopulárnější na přelomu tisíciletí. Dnes už je to poměrně jednodušší, na to vezmete si lepší telefon, lepší kameru, no a natočíte si ten videoklip klidně na telefon, na kameru a pozor, dělají to i velcí umělci. Ale kolik podle vás může stát jeden takový videoklip? Dnes už se ho přesně natočíte na telefon a tak dál, ale v 90. letech a na začátku nového tisíciletí se do videoklipu sypaly úplně absurdní peníze z dnešního pohledu. Tak jsem vybral 3 takový videoklipy, u kterých se rozpočty pohybovaly až v milionech dolarů. Na 3. místě nebo písničku nebo kapelu, která do toho nasypala poměrně dost peněz, tak je Guns N' Roses a jejich track Estranged. Klip z roku 1993 měl podle uváděných odhadů stát kolem 5 milionů dolarů. A ano, je to celkem vidět, kam ty peníze šly, protože video má skoro 10 minut, je to takový kratší film skoro. Jsou v něm policejní jednotky, obrovská loď, vrtulník a Axl Rose skáče do oceánu a Slash se uprostřed moře vynoří z vody a začne hrát kytarové solo. Takže úplně normální videoklip Guns N' Roses, takhle bych to asi shrnul. Další videoklip, co jsem vybral, tak je od Backstreet Boys Larger Than Life. Ten stál přibližně 2,1 milionu dolarů, píše se rok 1999 a Backstreet Boys jsou ve videu ve vesmíru. Ano, oni už takhle jako říkali si dobře, tak zkusíme v té době zahrnout vesmírnou tématiku. Každý člen kapely dostal vlastní futuristickou scénu, jsou tam obří digitální efekty, vesmírné lodě a celé to připomíná krátký sci-fi film opět. Já se přiznám, jsem teda se koukal na všechny tyhle videoklipy před vysíláním a tenhle mě teda vůbec nenatchnul. No, byl takový dlouhej, utahanej, nevím, třeba každý máme jiný preference. No ale nakonec jsem vybral track, který si myslím, že většina z vás zná. Je to Beautiful Day od U2 a tenhle videoklip mě docela bavil. Obecně ta písnička mě baví. Klip vznikl v roce 2000 a přesný oficiální rozpočet zveřejněný nebyl, ale odhaduje se zhruba na 1,5 milionu dolarů, že padlo na tenhle klip. Natáčelo se mimo jiné na pařížském letišti Charles de Gaulle a takže místo klasického studia máte v klipu reálné letadla a obří letišní prostor. Ve mně tenhle track vždy evokuje takovou pohodu a mám ho rád, jak už jsem říkal, a často se pouštím, když jsem někde na cestách, takže pokud jste právě teď na cestě, tak tenhle song je pro vás. Teď už ale U2 a jejich Beautiful Day na Express FM.

Anna Calvi a její song Desire. Anna Calvi tak má z otcovy strany italské kořeny, ona se ale sama narodila v Londýně, tudíž je Angličanka. No a my v Anglii zůstaneme, protože kapela Coldplay, jak už jsem říkal v úvodu, tak se mohla jmenovat úplně nějak jinak, mohla vyprodávat stadiony pod úplně jiným názvem a ten název na začátku jejich éry byl Starfish. Právě tak se totiž Coldplay v úplných začátcích jmenovali. Chris Martin a Johnny Buckland se poznali při studiu v Londýně a postupně dali dohromady kapelu a pod názvem Starfish odehráli v lednu 1998 i svůj první koncert. Samotné jméno Coldplay přitom ani nevymysleli, to mě docela překvapilo, já jsem si říkal, no tak si sedli, měli dost času, studovali spolu, no nevymysleli to tak, bylo to původně, měla to původně používat jiná kapela, která se ho nakonec ale toho jména zdala a tak se název dostal ke Chrisu Martinovi a ostatním. A právě z tehdejšího Starfish se stali Coldplay. Ještě jedna zajímavá věc, která mě docela překvapila u téhle kapely, tak je, že Chris Martin je nejen nejznámější tvář kapely, ale zároveň i hlavní skladatel. To pozor, to není ta věc, která mě nejvíc překvapila, to si myslím, že všichni fanoušci Coldplay víme. Přesto se Coldplay ale dlouhodobě dělí příjmy mezi všechny čtyři členy spravedlivě na čtvrtiny. Normálka, ne? Čtyřčlenná kapela, tak prostě všechno děleno na čtvrtiny. No ale ono to tak vůbec není pravidlem. Prý ostatní kapely to tak nemají a prý se to dělá podle toho, že nejvíc peněz dostane ten, kdo daný track, song nebo písničku, všechno je to stejné, jsou to synonyma, tak složí. Takže Coldplay to tak nedělají, takže Chris Martin skládá co nejvíce hudby, nebo nejvíce hudby, kterou pak vydají Coldplay a nahrají, ale všechny výdělky jdou děleno čtyřma, což se mi docela líbí, přijde mi takový férový, oni se na tom všichni čtyři podílí, tak proč by se to mělo dělit nějak jinak. Teď už si ale dáme Coldplay na Express FM a jejich song Feels Like I'm Falling in Love.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
9: Music. First.
8: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Knihovna Václava Havla ponese nové jméno První prezidentská knihovna. Respektuje tak přání první dámy a vdovy po prezidentovi Dagmar Havlové. Cestu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Norska na pohřeb krále Haralda V. poznamenal vpád ruských dronů na moldavské území. Moldavsko skutečně v době odletu ukrajinského prezidentského speciálu zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru. Etická komise fotbalové asociace FACHR rozhodla o mimořádném tvrdém trestu pro moravský klub, který mezi lety 2015 až 2025 působil v třetí nejvyšší soutěži. FC Zlínsko potrestala za 3 případy match fixingu, narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství vyloučením ze soutěže až do nejnižší 10. ligy a pokutou 150 tisíc korun. Start Brno byl potrestán s částkou 100 tisíc korun a odečtem 10 bodů. Zítra bude zpočátku převážně zataženo s oblačným deštěm, během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 21 stupňů, na horách kolem 12. Posloucháte Express FM, od mikrofonu vás zdraví Miki, no a my společně vstupujeme do další druhé hodiny.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Jenže zajímavé je, že jedna z nejslavnějších elektronických dvojic historie na začátku žádné helmy vůbec nenosila. To jsem vůbec nevěděl. Já jsem myslel, že od začátku už prostě kluci vystupovali v těch helmách a říkali si, tyjo, tak to je náš takový znak od začátku, ale ono tomu tak vůbec nebylo. Daft Punk totiž tvořili dva Francouzi, kteří se ještě v 90. letech normálně fotili bez masek. Pak ale přišel přelom tisíciletí a oni si řekli, že z nich budou roboti. A nebyl to jen marketingový trik, fascinovalo je, jak se začíná čím dál víc míchat člověk s technologií. Digitální úpravy počítače, umělý obraz a právě roboti se staly součástí celé identity Daft Punk. Škoda, že kluci už teď netvoří, protože s nástupem AI si myslím, že by ten jejich, jak bych to tak nazval, ten jejich koníček v těch robotech by mohl jít zase dopředu. No, slavné helmy jim pak vytvořil hollywoodský specialista na speciální efekty a od té chvíle byli v anonymitě opravdu důslední. Na veřejnosti se ukazovali hlavně v helmách a jejich skutečné obličeje velká část fanoušků vůbec neznala. A mělo to jednu skvělou výhodu, myslím, že možná víc než jenom jednu, ale tady konkrétní příklad, když v roce 2013 na festivalu Coachella poprvé se objevil teaser na jejich nový track, celý areál začal šílet. Říkali si, tyjo, to bude fakt skvělý, to bude hit. No a přitom oba členové stáli v davu mezi lidmi a nikdo je nepoznal, takže oni byli prostě v té anonymitě, užívali si to a byli tam bez helem, pardon, to jsem napomněl podotknout, a tím pádem je nikdo nepoznal. No, skoro nikdo je nepoznal, pak někteří fanoušci říkali, že je poznali, nevím, no. Takže čím méně lidí znali jejich tváře, skutečné tváře, tím slavnější byly ty robotické. Mě u tohohle rovnou napadlo, jak jsem v úterý mluvil o Avicii, tak tomu vadilo, že ho znalo víc a víc lidí, tak možná mohl využít právě nějaký takovýhle robotický masky. Daft Punk se bohužel v roce 2021 rozešli, ale ty dvě helmy dnes pozná mnohem možná víc lidí než jejich obličeje i potom, co už se rozpadly. Posloucháte Express FM? My si teď právě dáme Daft Punk a jejich One More Time.

Téměř 33-letá zpěvačka Lenka Filipová alias Leny a její track Casa Nova. A pozor, teď se připravte, zavřete oči a pozorně poslouchejte. Tahle krásná písnička nám právě hraje. Já jsem si tuhle skladbu v dětství představoval, že uslyším se zavřenýma očima na úplně zaplněném fotbalovém stadionu těsně předtím, než začnu hrát zápas. Mně se to už asi nesplní, ale komu se to splní, tak to jsou hráči Slávie Praha. Dnes večer konkrétně za 30 minut vstupuje do Ligy mistrů právě pražská Slávia. Jako jediný český účastník letos od 9 hraje doma proti francouzskému Lens a Lize mistrů se často říká milionářská soutěž. Jsem si říkal, no tak pár milionů tam vždycky kluci vykopou, jsou to opravdu jen miliony, tak jsem se na to podíval, kolik peněz se tam vlastně fakt rozdává, no rozdává je asi blbý slovo, kolik se tam prostě kluci vydělají, hlavně ty týmy, kolik tam oddřou, no prostě kolik si tam vykopou. A ty částky jsou docela šílené, jen za samotnou účast v ligové fázi dostane každý z 36 klubů přibližně, pozor, 450 milionů korun. Takže Slávie ještě ani nemusela odehrát první zápas, který odehraje za 30 minut a už se bavíme skoro o půl miliardě na účtě. Samozřejmě ty náklady na ty fotbalové kluby jsou obrovské, ale stejně to tak hezky zní jako půl miliardy jenom za to, že se někam dostanu. A potom se peníze samozřejmě přidávají za jednotlivé výsledky. Za jednu výhru v ligové fázi je přibližně 51 milionů korun, za remízu asi 17 milionů korun, takže když dnes Slavia porazí Lens, za jeden večer si jen na bonusu za vítězství připíše přes 50 milionů korun. Takový dobrý vítězství, no tak často se třeba v okresních soutěžích říká, no tak vyhrajete, tak vás šéf vezme na večeři, no tak tady no, to bude 50 milionů, tak to by byla velká večeře. No a pokud se týmu daří, částky samozřejmě rostou. Za postup do osmifinále jsou další stovky milionů, další bonusy přichází za čtvrtfinále, semifinále i finále. Ale kolik si vydělá samotný vítěz Ligy mistrů za vítězství ve finále? Je to přibližně 158 milionů korun. Jenže to je pouze poslední bonus. Když se sečtou peníze za účast, výsledky, umístění a jednotlivé postupy, může vítěz celé soutěže nakonec získat výrazně přes 2,4 miliardy korun. A celkově má UEFA pro kluby v Lize mistrů a Superpoháru připraveno přibližně 60 miliard korun. Takže když se Champions League říká milionářská soutěž, není to vůbec přehnaná přezdívka. Já ji asi od dneška začnu říkat spíš miliardářská soutěž. Express FM.

Šalalala, posloucháte Express FM, je 20.39, od mikrofonu vás zdraví Miky. No a my si teď dáme takovou zajímavost hudební o jedné kapele a o jejich písnice. Tu písničku si troufám tvrdit, že je to song, který možná poznáte během jediné vteřiny, až vám ho pustím. Dávám takový teaser, v té písnici se zpívá moje hudební schopnosti, nevím, jestli jste to poznali, za chvíli si ji pustíme, nebojte. Jedná se o písničku od Blur a je to song Two a nejlepší na tom je, že tenhle track vznikl skoro jako vtip. Opravdu, oni kluci vůbec nečekali, že to bude tak velký hit. V polovině 90. let byli Blur jednou z hlavních britpopových kapel, ale kytarista Graham Coxon chtěl udělat něco mnohem hlučnějšího a syrovějšího. Vzali jednoduchý nápad, přidali obrovsky zkreslený kytary, dva bubeníky a celé to schválně udělali přehnané. Úplně to přehnali, co to jde, ještě si představte, víc přehnali, no a přesně takhle oni to chtěli, aby to bylo úplně jako insane přehnané. A kapela původně vůbec nečekala, že se z toho stane takový hit, pak je tu ale ten název. Song 2 byl původně jen pracovní název a nakonec už zůstal. A tady je taková zajímavost, on celou ten tu dobu, tak ty dvojky jsou k tomuhle songu docela spjaté. Je to druhá skladba na albu, byl to druhý single, který z alba vyšel, má dvě sloky a dva refrény a trvá něco málo přes 2 minuty. A v britské hitparádě, no tipněte si, kolikátý byl, skončil opravdu na 2. místě. Teď už ale Blur a song 2 na Express FM.

Americká kapela Imagine Dragons a jejich Radioactive. Tahle kapela je z Las Vegas a taky patří mezi mé oblíbené, ale už nemůžu říct nejoblíbenější, protože to už jsem dneska jednou použil. No, je 20:49 a to znamená jediné, že to zase uteklo, jak když lusknu, a já se s vámi pomalu rozloučím. Klasicky jsem vám chtěl říct, jak vám vždycky ve čtvrtek říkám, na co se můžete těšit příští týden. Si dáme nějaký žebříček, něco takového, no ale příští týden se na mě těšit nemůžete, protože já odlítám do Albánie na dovču, což má určitě i nějaký pozitiva. Například se kouknu nějaký seriál a pak vám ho tady můžu představit, doporučit. Samozřejmě pro mě to má teda jenom pozitiva z relaxu, a pro vás, tak pro vás to má asi taky třeba pozitiva. Ty, kdo mě neradi posloucháte, tak příští týden mě neuslyšíte. Ty, kdo mě rádi posloucháte, tak mě taky neuslyšíte. Takže za dva týdny se na vás budu těšit opět v úterý. Moc děkuju, že posloucháte Express FM, a zítra od 7 se na vás bude těšit klasicky Babu s Vaškem. Díky a naslyšenou. Express FM. Express.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Do statistik Billboardu se přidává nová položka, která bezesporu zamíchá nejen čísly, ale také roztočí kola biznisu. Jde o smart media. O co jde? Je to fyzický sběratelský předmět, jehož nákup vám odemkne digitální album. Schváleno je zatím jen 8 firem a počítání bude podle vzorce jedno smart medium rovná se půl fyzického alba. Glastonbury letos nebylo, ale na příští rok už se pomalu odhalují info. Madonna podle pořadatelky Emily Eves jistě nebude headlinerem. Spekuluje se o Harry Stylesovi, Stevie Wonderovi a Fontaines DC. Cena vstupenek šla nahoru o 30 liber na 408 liber celkem. Předprodeje budou spuštěny 1. října a po zaplacení 100 liber si můžete odložit doplatek na jaru příštího roku. Tame Impala se rozhodl, že už nebude dávat podpisy. Tedy ty, pro které si chodí fanoušci po koncertech a jinde. Ono už mu to předtím nedělalo nějakou velkou radost a nyní to dospělo ke statusu na sítích. Kvůli nárůstu agresivních sběratelů autogramů už nebudu nic podepisovat ani se vůbec fotit před hotely ani na letištích, takže pokud mě náhodou přistihnete, prosím, neurazte se, když řeknu ne.

0: is fresh. Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Fresh. Aktuální světová muzika s Pavlem Kučerou. Fresh.

Fresh. Je tu Fresh, jsou to 2 hodiny té nejlepší nové hudby za uplynulý týden, tady má pro vás jako vždy Pavel Kučera. Dnes uslyšíte novinky od Yumizoma, DJ Seinfeld a nebo například Jungle. Tohle bylo britské duo New Arcades, které pokračuje v synthwave a synthpopu inspirovaném 80. lety. Tohle byla skladba Keep in Memories z desky A Night to Reflect. No a toto je americká kapela Big Nothing, která přináší melodický indie rock a power pop s výraznými kytarami. Tohle je skladba Cruising z desky Big Nothing. Já vám přeju příjemný poslech. Express Fresh. Express Fresh. Na Express FM.

Australské sourozenecké duo Angus and Julia Stone pokračuje ve svém jemném indie folku a dream popu. Tohle byla skladba Strangely Strangely z jejich nové desky Karaoke Bar. No a tohle je francouzsko-americké duo For Real, které kombinuje art pop, elektroniku a hravou performativní energii. Tohle je z desky Poison Time skladba Circuit Breaker.

Mexické trio Latin Mafia se spojuje s britským producentem Fred Again a společně natočili skladbu Piensas en mi, která vyšla na desce 9 Months and 50 Hours právě od Fred Again. No a tohle je kanadský hudebník Mac DeMarco, který pokračuje ve své osobité směsi lo-fi popu a nenápadné psychedelie. Tohle je z desky The View from Tian Tan, skladba s názvem 20 26 03 25.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Express. Music first.

Rakousko-íránská hudebnice Sophie Ryer na albu Before After propojuje art pop, elektroniku a sofistikovaný písničkářský přístup. Tohle byla skladba Actress ze zmíněné desky. No a tohle je argentinská kapela Tremor, která dlouhodobě propojuje elektroniku s jeho americkým folklorem. Z desky Tauky tady je skladba Resonante.

Novozélandská kapela Yumi Zuma pokračuje v jemném dream popu a synth popu. Tohle byla skladba Blister z desky No Love Lost to Kindness, taková vzdušná, melodická a lehce melancholická skladba. No a tohle je britská kapela Block Party, která zůstává u nervního a rytmického indie roku, který provází od začátku, a z EPčka Pigwick, který je skladba Now We Can.

I feel, because it's clear now that none of this

0: Australské trio Crooked Colors kombinuje elektroniku s indým popem a lehce psychedelickou atmosférou. Tohle byla skladba Dirt Road Gold, vzdušná skladba s výrazným rytmickým základem ze stejnojmenné desky. No a tohle je švédský producent DJ Seinfeld, který přináší emotivní podobu house music s odkazy na UK garage a elektroniku přelomu tisíciletí. Z jeho nové desky If This Is It tady je skladba All Mother's Walk.
1: Fresh. Express Fresh s Pavlem Kučerou.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Music.
4: First. Express FM. Posloucháte hudební speciál.
5: Speciál na Express FM.

Americký producent a zpěvák Shannel Tress dál propojuje house, funk, hip-hop a minimalistický klubový groove. Toho byla skladba Black Techno Guy z jeho nového alba Enigma POV. Toto je ale americká hudebnice Chelsea Wolf, která na novém albu The Dark znovu propojuje temný alternativní rock, folk a experimentální elektroniku. Z desky The Dark tady je skladba Halo.

Posloucháte Fresh na Express FM s Pavlem Kučerou. Tohle bylo švédské duo Icona Pop, které pokračuje v energickém elektropopu a z desky Ritual tady byla skladba Yellow Top. No a toto je britský hudebník Sam Dust alias LA Priest, který dál míchá psychedelický pop, elektroniku a funk. A z jeho nové desky Into the Sky tady je skladba Ever Know.

Americký rapper Mike D, známý především jako 1/3 Beastie Boys, se vrací se solovým materiálem, vydal nové album, které se jmenuje Thank You, a tohle z něj byla skladba True Colors, která pracuje s uvolněnou experimentálnější produkcí. No a tohle je americká zpěvačka Phoebe Ryan, která nabízí melodický elektropop s jemným vzdušným zvukem. Z desky Yours tohle je skladba Love is a River. Express.

To byl projekt Remora, který přinesl atmosférickou elektroniku s downtempovým a lehce psychedelickým nádechem z desky Palm of My Hand. Tohle byla hypnotická a pomalu se rozvíjející skladba Aphrodisia. No a tohle je staré známé švýcarské duo Yello, mý velcí oblíbenci, legenda světové elektronické hudby, a ti se vrací s typickou kombinací elektroniky, výrazných rytmů a hlase Dietra Mayera. Z jejich nové desky Breakout tady je titulní skladba.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Britský duo Jungle dál rozvíjí svou směs moderního soulu, funku, diska a tanečního popu. Tohle byla skladba Move Like You Do z nové desky Sunshine od Jungle. Ačkoliv nutno říct, že to trochu sekají jak Baťa cvičky, jsou ty písničky trošku podobné a myslím si, že na první album ta poslední nemá. No a toto je Los Angeleské duo Rio Costa, které nabízí uvolněnou směs indie popu, soulu a psychedelických nálad. Z desky Slowly She, tady je skladba Slowly.

Projekt Luka přináší současný alternativní pop s emotivním vokálem a uhlazenou produkcí. Tohle byla skladba Sympathy, vydaná v srpnu 2026. No a americký zpěvák Leon Bridges pokračuje v elegantním propojení soulu, R&B a popu. Už brzo vydá nové album Happiness Anytime Part 2 a tohle je z něj pilotní single Talk It Over.

To byl projekt Lullabies, který nabízí instrumentální skladbu postavenou na klidné atmosféře a melodickém vývoji, jmenovala se Backbone. No a tohle je hudebník Ole Slezarčuk, který přináší krátkou, melodicky orientovanou skladbu s intimní náladou. Jmenuje se I Look Into Your Blue Eyes.

Mexický producent Triptease, nikoli Striptease, ale Triptease, vydal své debutové album Durango, na kterém propojuje lo-fi elektroniku s housem a organické textury. Tohle byla skladba Mina de Cobre ze zmíněné desky Durango. No a tohle je americká hudebnice a producentka Alison Witt z Philadelphie, která kombinuje bedroom pop, soul a jazzové vlivy. Tohle je jemná a intimní skladba s nenápadnou retro atmosférou, která se jmenuje Soft Spot.

Tohle bylo americké duo Hot and Freddy z Los Angeles, které staví na teatrálním synthpopu, inspirovaném 80. lety. A na tuhle kapelu se zaměřím, musím říct, že jsem je neznal a dost mě překvapili. Tohle byla jejich nová skladba Touch Touch. No a to je z dnešního Freshe téměř vše. Já budu rád, když si Fresh naladíte zase za týden, ve čtvrtek v 9 večer, no a Fresh najdete na Facebooku a taky na Spotify. Na závěr, tohle je britský zpěvák Alexis Taylor z Hot Chip a americký producent Mike Sivenoty, kteří spojili své síly na EPčku I See a Darkness, Perfect Kiss, no a tohle je skladba Perfect Kiss od Black Forces. To je ode mě vše. Hezký zbytek večera, vám přeje Pavel Kučera.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: I was wiser.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Express. Express.
3: Music first.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Do statistik Billboardu se přidává nová položka, která bezesporu zamíchá nejen čísly, ale také roztočí kola biznisu. Jde o smart media. O co jde? Je to fyzický sběratelský předmět, jehož nákup vám odemkne digitální album. Schváleno je zatím jen 8 firem a počítání bude podle vzorce jedno smart medium rovná se půl fyzického alba. Glastonbury letos nebylo, ale na příští rok už se pomalu odhalují info. Madonna podle pořadatelky Emily Eves jistě nebude headlinerem. Spekuluje se o Harry Stylesovi, Stevie Wonderovi a Fontaines DC. Cena vstupenek šla nahoru o 30 liber na 408 liber celkem. Předprodeje budou spuštěny 1. října a po zaplacení 100 liber si můžete odložit doplatek na jaro příštího roku. Tame Impala se rozhodl, že už nebude dávat podpisy. Tedy ty, pro které si chodí fanoušci po koncertech a jinde. Ono už mu to předtím nedělalo nějakou velkou radost a nyní to dospělo ke statusu na sítích. Kvůli nárůstu agresivních sběratelů autogramů už nebudu nic podepisovat ani se vůbec fotit před hotely ani na letištích, takže pokud mě náhodou přistihnete, prosím, neurazte se, když řeknu ne.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz Express.
1: Music first. Express FM.

sebe vrah. Vždycky se radši počkám, nikam se necpu. Zítra můžu být mrtvej, ale dneska jsem tu. Pojebej mě pak omerta, každý večer jako na Silvestr.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Do statistik Billboardu se přidává nová položka, která bezesporu zamíchá nejen čísly, ale také roztočí kola biznisu. Jde o smart media. O co jde? Je to fyzický sběratelský předmět, jehož nákup vám odemkne digitální album. Schváleno je zatím jen 8 firem a počítání bude podle vzorce jedno smart medium rovná se půl fyzického alba. Glastonbury letos nebylo, ale na příští rok už se pomalu odhalují info. Madonna podle pořadatelky Emily Eves jistě nebude headlinerem. Spekuluje se o Harry Stylesovi, Stevie Wonderovi a Fontaines DC. Cena vstupenek šla nahoru o 30 liber na 408 liber celkem. Předprodeje budou spuštěny 1. října a po zaplacení 100 liber si můžete odložit doplatek na jaru příštího roku. Tame Impala se rozhodl, že už nebude dávat podpisy. Tedy ty, pro které si chodí fanoušci po koncertech a jinde. Ono už mu to předtím nedělalo nějakou velkou radost a nyní to dospělo ke statusu na sítích. Kvůli nárůstu agresivních sběratelů autogramů už nebudu nic podepisovat ani se vůbec fotit před hotely ani na letištích, takže pokud mě náhodou přistihnete, prosím, neurazte se, když řeknu ne.